Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělali další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strč

0: Já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
1: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
1: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humánností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vycházejí normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dal by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne. Už nejsem...

0: Vinohradský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize udobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovicím.
1: Myslím, že
2: jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět. Pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No, no ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni tady. Všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme.
6: Yeah.
1: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi. Po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuji.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuji.
3: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
3: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a

0: Když Daniela Kolářová říkala, že hlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
1: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
0: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
1: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
2: Jo. Ty jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
0: Jako kam?
2: A už jako...
0: No, v nákupáku?
2: Na, v nákupáku. Nebo
1: jako jestli
2: na
1: tebe poznám?
2: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
1: No.
2: Nic marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
1: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
3: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
1: Jo, ale vy to jste celoživotně.
3: Jo, vlastně jo.
1: No.
3: I když nějaký čas mi to neplatilo.
1: No to je... Ale zase, my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
3: No,
1: že
3: tak
1: ne?
3: To zkuste.
1: A vy...
3: A víte co?
1: No.
3: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
1: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
3: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
1: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
3: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
1: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
3: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15letý kapitán.
1: Ano, takový. Ano.
3: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
3: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
3: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená... Pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
3: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
3: Jak my vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
3: No, že jo.
4: A tebe nejde přelaďit.
3: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
1: že vylezu.
3: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
4: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budeme, kromě Světlany,

0: Ta bude na plusu, možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete. My jsme dneska všude. A vy taky.
1: To je mi líto.
0: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio? Třeba jako kluka malýho.
2: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili a možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší, tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus. A tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
0: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
3: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
0: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
3: Když už se zula, možná přestanu být nula.
0: Dámy a pánové, je tady další píseň.
3: Je tady další píseň.
0: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
3: Mě ani neříkej.
0: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
3: Omlouvám se.

na malý postel, u koin kojitem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty a v

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitovská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Yeah. Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, protože já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
3: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
5: že? Máme webkamy.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to já jsem... Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
5: Objímali jsme.
6: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že to tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu, požehnaném věku strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, to prosím vám.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
0: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
1: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
1: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
9: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
9: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mánii?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
10: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
10: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
0: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
9: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
9: No jasně.
0: Proč?
9: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
10: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
1: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Hm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
10: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbe, jako ano.
10: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
1: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
0: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
9: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
8: B, Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
8: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
8: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
8: Já se každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
9: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
9: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
1: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
9: Mně ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
9: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
1: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
1: Já typu 1965.
0: Viktore?
9: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V České republice bude extrémní teplo a záchranáři varují před kolapsy. Stavba druhé pyramidy v Kutnohorské Kostnici bude hotová do konce června a počasí v regionu slunečno a horko, maxima kolem 38 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkné ráno. V České republice o víkendu hrozí extrémní vedra. Teploty podle meteorologů mohou být až kolem 40 stupňů. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit, mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat výrazně pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
2: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovou tu chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
1: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jen trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun, upřesní ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
3: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu, takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
1: Obyvatelé Dne Bohu na Mladoboleslavsku si právě dnes připomínají tragický sesuv půdy ze 27. června roku 1926. Pohybující se zemina tam před 100 lety zavelela celkem 11 domů. Lidé je stihli včas opustit, nikomu se nic nestalo. Podle geologa Filipa Hartwicha neštěstí způsobily silné deště.
4: 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
0: Počasí.
1: Čekáme slunečno a také mimořádně horko. Bude jasno až skoro jasno, maxima vysoká mezi 36 a 39 stupni a hlavně v dolním Polabí výjimečně přes 39. K tomu slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Opatrně na okruhu, exit 16, výjezd od D7. Ten výjezd z dálnice je uzavřen, probíhají tam nějaké práce na silnici a probíhat budou až do 16. hodiny. Tak pozor na to.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Je ti teplo, chlapče?
6: Mně je dobře.
5: Určitě?
6: Mně je dobře, ano.
5: My se chladíme, ale ne každý to má. Kdo z vás to má? Prosím vás, jak jsi to říkal, pít studené obklady, kdyby něco, tak samozřejmě odpočinek, žádné stresy a hlavně nějaká zásadní fyzická činnost. No ne, že se teď budete přehrabovat v záhonech, to fakt ne. My vám přejeme, aby jsme všichni zvládli ten dnešní den a co dnešní, ten zítřejší. 40, to je prevíc.
6: No, uvidíme, jestli to bude překonáno.
5: Typy tady jsou, meteorologové říkají, že jo, ale nesmím ve své podstatě asi úplně jedno, jestli padne rekord, ale aby jsme to všichni zvládli ve zdraví a hlavně v chladu. Ano, vím, je sobota, nelekejte se, jsem tu já.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, přeji vám dobrý den. Sobota, no říct sobota jako malovaná, úplně není to nejpřesnější. Sobota dost vroucí, už teď po ránu. Tak větrat, pokud jste nezaspali, nezamouřili oka, máte teď šanci si pořádně prochladit svoji domácnost i svoji mysl.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
3: Vládce náš! Slunce naše jasné!
2: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
4: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
2: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku Jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.
0: A 45 má Daša.

0: 5:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes bude jasno, až skoro jasno, nejvyšší teploty 36 až 39. V oblasti Dolního Polabí maxima výjimečně překročí i 40. Rozptylové podmínky po ránu nic moc, přes den se vylepší a bio na Trojice nejvyšší zátěž.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Marek Ždánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Za chvíli pondělní repríza Ahoj rádio, tentokrát navštívíme lékaře, kterého znáte, lékaře, milé děti, u kterého jste byli a třeba jste ho měli možnost vidět i bez toho bílého pláště a zdravotních sestřiček. Poznáme ho i my, obyčejní, zdraví. Odpovědi za moment. Teď kapela Lucie a Sen, poté Lenka Filipová, Karel Zich a nebo taky kapela Abba. Pěkný den.

0: Když je člověku ouvej, tak vyrazí k doktorovi. Ovšem, ne každý doktor má plášť a zdravotní sestřičky. Jak ho poznáme?
1: To je taková paní nebo pán, který řekne, jestli můžou děti do školy.
2: Třeba, že má třeba kaše, anebo třeba, že má v krku něco špatného. Že prostě ošetřuje naše prostě tělo, že tam nemáme špatný tekutiny a tak různě.
3: Nějaký chytrý pán.
4: On mi vždycky něco řekne, že musím, že tě opravuje a když ti nefunguje srdce, už s tím nic nemůže udělat.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zprávy v půl a sobota 27. června. Dobré ráno o tom.
1: Pěkné ráno.
0: A jdeme na to.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Bylo 17:30, je sobota 27. června, pěkné ráno a jsou tu krátké zprávy. Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Výročí jejich smrti právě dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje, začnou tam totiž opravy tratě a také kanalizace. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Cestujícím budou po tuto dobu k dispozici náhradní autobusy. Vedení radnice v Kolíně připravuje velkou rekonstrukci okružní ulice v úseku mezi ulicemi Ovčárecká a Veltrubská. Město tento týden už vypsalo veřejnou zakázku. Předpokládaná cena všech prací, včetně rekonstrukce vodovodu, je 100 milionů korun. Opravy by mohly začít v září. Fotbalisté Francie po výhře 4-1 nad Norskem ovládli svou skupinu na mistrovství světa. Stejně jako Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postupují také Kapverdy po remíze se Saudskou Arábií 0-0. A jaké nás čeká počasí? Už to známe, slunečno, mimořádně horko. Bude jasno až skoro jasno, maxima 36 až 39 stupňů. A zejména v oblasti Dolního Polabí výjimečně přes 40. K tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V Praze pod Vyšehradem je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy vedou přes Pankrác a po magistrále nebo po druhém břehu Vltavy. Po Zborovské a Strakonické. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nechť vás Ota pozve k reportáži za moment.
1: Nejdříve otázka. Honziku, byla tam trojka včera na vysvědčení z výtvarky, viď?
0: Z těláku.
1: Z těláku?
0: Z těláku.
1: Tam byl kotoul. Neustále kotoul.
0: A nejen kotoul.
1: Jejda.
0: To teda.
1: No téma. Zůstaneme u toho. Žáci ve většině základních a středních škol v České republice včera dostali vysvědčení. Jako poděkování svým učitelům přinášeli různé dárky. Bylo to také v Novém Strašecí a více tedy za chviličku.
0: Jak by řekl strýček Jedlička, ale pšt, necháme si to jenom pro sebe.
1: Nikdo to neví.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin 39,5 minuty, vysvědčení doma na stole a 2 měsíce prázdnin před sebou. Většině žáků a studentů v Česku včera skončila škola. Učitelům nosili za 10měsíční péči květiny a další dárky. Dostali i kantoři na gymnáziu Jana Amose Komenského v Novém Strašecí u Rakovníka.
1: Já mám nevysvědčení 2 dvojky, já jsem s tím velice spokojen. Myslím si, že to je fér.
2: Mezi studenty, kteří si na Novostrašeckém gymnáziu převzali vysvědčení, byl třeba Denis Hencovský ze 2B. Se svým hodnocením je spokojená také jeho spolužačka Nikola Hrdličková.
3: Je to lepší, než jsem čekala. Jsem ráda, že paní učitelky se nade mnou slitovaly a dali mi lepší známku, když jsem to měla mezi. Takže mám pár dvojek, nějaký jedničky a 3 trojky.
2: Vysvědčení jim předala třídní učitelka Šárka Price.
4: Prospěla s vyznamenáním 3 dvojky, prosím poklep.
2: Co jste dostala od studentů na závěr školního roku? Tady na lavici leží několik květin, tak co dalšího tady?
5: Je tam řada slonů, to možná vidíte tamhle. Tak já jsem pověstná tím, že mám ráda slony, takže vždycky se nějaký ten slon najde. Zajímavý je i možná tato krabice ve tvaru slonu a samozřejmě plyšák tam je. A jinak určitě kosmetiku a nějaký čajíčky, tak já jsem to ještě neviděla, ale jsou štědrý, dělá mi to radost a vždycky mi to dojme.
2: Učitelé tady studenty hodnotí například z dějepisu, chemie nebo biologie, popisuje ředitel gymnázia Richard Špígl.
6: Vyučujeme třeba latinu jako volitelný předmět. V prvním ročníku máme povinnou rétoriku, pak máme celou řadu seminářů nejrůznějšího zaměření.
2: A dodává, že letos rozdal několika desítkám žáků také pochvaly.
6: Letos jsme měli docela hodně účastníků takzvané akademie, což je taková soutěž mezi jednotlivými třídami. Tam jsem rozdal dokonce 37 pochval ředitele školy.
2: Žáci základních a středních škol se zpátky do lavic vrátí v úterý 1. září. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Český rozhlas.
0: Znám ze svého okolí také mnoho učitelek a řeknu vám, slon dobrý, květina dobrý, ale víno bývá kolikrát lepší.

0: 25.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Táňa Míková prozradí, jaký bude víkend.
2: Sobota ta už bude jasná, totiž počítáme s tím, že bude horko a opravdu extrémní teploty. Už se přiblížíme k té 40. Dokonce není vyloučeno, že na ojedinělých místech, klidně by to mohlo být i ve středních Čechách, už se v sobotu nějaká ta 40 vyskytne. Bude na obloze jasno nebo skoro jasno, přechodně to může být i polojasno, ale zase jde úplně beze srážek se slabým větrem nebo s klidným vzduchem. Ale platí, že maxima zítra budou o další 2 stupně vyšší. V průměru se budou ve středních Čechách pohybovat mezi 35 a 39.
0: Chladit se, doplňovat tekutiny, vyvětrat teď po ránu, pak zavřít, utemovat, pokud máte žaluzie, pěkně dolů. Dusno je, to zase ne, že ne, tak aby jsme to zvládli, jak dnes, tak zítra, než přijde studená fronta od západu v pondělí. Držte se!
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Středočeské typy s Denisou Hergeslovou nabídneme do vysílání za chvíli a jinak do celé, do šesté, do času zpráv s Otou přidáme i Eltona Johna, Jiřího Korna a Marka Ztraceného. Příjemný poslech a skvělý víkend s Českým rozhlasem.

0: signál.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Letní kino ve Slaném slaví 65 let a svou bohatou historii připomene speciálním programem. Součástí akce bude i návrat ke vzpomínce na rok 1989, kdy se ve slánském letňáku během filmového festivalu pracujících promítala komedie Slunce, seno a pár facek za účasti tvůrců filmu. Můžete se těšit na besedu a autogramiádu s režisérem Zdeňkem Troškou. Připraveny budou taky historické dokumenty, tematický fotokoutek nebo model slavné jezdící postele. Chybět nebudou ani suvenýry a další překvapení. Vyvrcholením večera bude projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a pár facek. Na nádvoří Dobřichovického zámku zavítá divadlo Na jezerce s komedií Práskni do bot. Příběh čtyř dlaždiců, kteří se pokusí zpeněžit ukradenou paletu dlaždic, slibuje řadu komických situací i nečekaných zvratů. Hra s typickým českým humorem ukazuje, že i zdánlivě jednoduchý plán se může pořádně zamotat. Představení se uskuteční v rámci Dobřichovického kulturního léta pod širým nebem. Začátek je v 8 večer. Milovice si připomenou 35 let od odchodu sovětské armády z Československa a zároveň oslaví třetí narozeniny Muzea vojenského prostoru. Nenechte si ujít celodenní program s ukázkami historické vojenské techniky, výstavami, přednáškami i setkání s pamětníky. Důležitým bodem akce se stane symbolický odchod sovětské armády za účasti dobové techniky. Program se uskuteční na několika místech po celých Milovicích. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Začíná prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy. Spoje jezdí v dalších intervalech. Radnice Českého Brodu na Kolínsku hledá firmu na opravy tzv. Žluté polikliniky. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru a počasí v regionu slunečno a horko, maxima až kolem 38 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Pěkné ráno. Pražská městská hromadná doprava přechází do prázdninového režimu. Metro, tramvaje a také autobusy právě ode dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o jednu minutu. Do běžného režimu se doprava v metropoli vrátí 29. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a v okolí.
2: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
1: Vedení radnice v Českém Brodě na Kolínsku hledá firmu na opravy tzv. Žluté polikliniky. Dělníci tam opraví fasády, střechu a také vnitřní prostory ordinací. Práce by měly začít v létě, hotové budou zhruba za rok. Předpokládaná cena zakázky je kolem 18 milionů korun. Upřesní starosta města Tomáš Klinecký, TOP 09.
3: My bychom v rámci chystané rekonstrukce chtěli zrekonstruovat první patro a podkroví tohoto objektu, zrekonstruovat fasádu a střechu, aby ten objekt mohl sloužit jako zázemí pro nové lékaře, pro ordinace, které bychom chtěli ve městě postupně opět otevírat.
1: České hotely a penziony letos meziročně zdražily téměř o 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší, než byla loni. S rezervacemi pobytů ale zatím čeští turisté váhají. Upřesní David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
4: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volný pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení. Sport.
1: Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého národního týmu na mistrovství světa skončil právě v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal dvě branky. Počasí. Čekáme slunečno a také mimořádné horko. Bude jasno až skoro jasno, maxima vysoká mezi 36 a 39 stupni a zejména v oblasti Dolního Polabí výjimečně více než 40. K tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na okruhu směr D1 nová uzavírka kvůli opravám je zavřený sjezd z exitu 16 Barrandov. Uzavírka potrvá do odpoledne, oběd to jde otočením na exitu 15 Lochkov. Sjet a najet směr Ruzyně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
5: Už jste slyšeli z kalendária i ze zpravodajství, že dnes je den památky obětí komunistického režimu. Asi tou hlavní osobou, postavou a ještě navíc s 60 v uvozovkách řekneme si víc informací na téma popravy Milady Horákové. Dnes je to 60 let.

0: Česko si dnes připomíná den památky obětí komunistického režimu přesně před 76 lety, tedy 27. června 1950. Komunistický režim zavraždil po vykonstruovaném soudním procesu právničku, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské pankrácké věznice. Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmannová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13-člené skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
4: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
2: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
5: Vymyšlené zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti, to znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickému, proti dnešním poměrům zde, že.
2: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Celý proces komunisté dopředu připravili během různých porad. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.

0: 6 hodin 15 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Meteorologové jasně předpovídají pro dnešek sobotu 27. června slunečno a nejvyšší teploty 36 až 39, leckde i ta 40 může padnout.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 6 hodin 16 minut, za chvíli vás čeká zastavení se u archivu a protože máme po odevzdávání vysvědčení, je třeba se také podívat, jestli tam na tohle téma taky něco nenajdeme. A říkám rovnou, najdeme, sice ne přímo vysvědčení, ale vůbec o tom, jaký byl student Taťulda od Hurvínka. Zpovídat ho bude Mánička. Počkejte si na to.

0: jaký byl student Taťulda od Hurvínka. No, možná vzpomenete na večerníčky, na představení, nebo vysloveně v divadle byli jste návštěvníkem a slyšeli jste to na vlastní uši, ovšem ne každý se tak to může pochlubit, obzvlášť když to cíleně hledáte a já našel. Tak Máničko, dej se do zpovídání, Taťulda čeká.
1: To jste byl tedy po škole?
2: Jo, děvenko, já se kolikrát nemohl od učení ani odtrhnout.
1: A čím to, prosím?
2: To, když jsem se nalep panu školníkovi.
1: To jste mu, prosím, jako naletěl?
2: Přesně tak. Naletěl jsem mu do kbelíku s lepidlem a jak ho pustil, víš, tak jsem si do něho sedl, učení se mi vysypalo a já se k němu tak přilepil, že mě, jak říkám, od učení nemohli ani odtrhnout.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Takže, milí zákonní zástupci svých ratolestí, chystejte lepidlo, ať děti můžete k tomu učení přilepit. Ono to půjde, paní Trčková, ono to půjde. 6.21.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Chyba lávky tady není, nejste přehřátí, ani my tady ve studiu s Otto. Dobré ráno. Řekneme si pravdu, je sobota a jsem tu cíleně.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré sobotní ráno. Záchranáři v Česku varují před kolapsy z tepla. Dnes by měly teploty v oblasti středních Čech stoupat nad 38 stupňů Celsia. Zítra má být ještě o něco málo tepleji. Lidé by měli hlavně omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci. Měli by také dodržovat pitný režim. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na současnou vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá přibližně o 2%. Stále je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy neočekávají ani ostatní distributoři. Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují výstavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun. Česká tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Rusevovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se Muchová střetne s turnajovou šestkou Naomi Osakaovou z Japonska. A ještě počasí, už to víme, slunečno, mimořádně horko. Jasno až skoro jasno, maxima mezi 36 a 39 stupni a zejména v oblasti Dolního Polabí výjimečně více než 40. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna, dvě překážky, odstavené dodávky. První za sjezdem na Sázavu, 39. kilometr, v zatáčce blokuje pravý pruh, místo je označené. A potom dál další odstavená dodávka, ale ta je už v Brně prakticky 191. kilometr. Ale to do té doby, než tam dojedete, stejně zapomenete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ale to vás zase upozorní kolegové z Českého rozhlasu Brno. Popojedeme do stanice Porta.
3: Já vím, proč byla dodávka odstavená.
0: No ale...
3: Protože stála dlouho na přímém slunci a to nedělá dobře.
0: Prosím pěkně, Oti, řekni, co bude dál?
3: Naše téma hlavní. V Řevnicích u Prahy začal 60. ročník legendárního festivalu folkové a country hudby Porta. O tom, co letošní finále nabídne, uslyšíte za chviličku.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy vyrážíme na Portu. Vystoupením soutěžních kapel z celé republiky začal včera odpoledne v Řevnicích u Prahy jubilejní ročník festivalu folku a country Porta 2026. Jak si ho vlastním divadle pořadatelé kapely i návštěvníci užijí, zjišťovala středočeská kolegyně stopařka Žofie Nováčková.
1: Bavíme se spolu po řekách. Se mnou tady za pořadatele, paní Anna Rojtová. Jak těch 60 let budete slavit?
2: My jsme letošní finále festivalu Porta pojali opravdu jubilejně. Že jsme si řekli, bylo by dobré mít tady co nejvíc držitelů Port za ty uplynulá léta. Samozřejmě někdo už nehraje nebo už není mezi námi, ale i na to jsme mysleli, tak jsme vymysleli koncept program takový, že kdo už nemůže hrát, tak tady máme nově let obrazovku a tam se promítnou ty jejich vystoupení třeba i z těch dřevních do Porty, protože jsme to vyhledali, nebo kdo ještě může, ale bohužel nehraje, tak nám udělali zdravice, takže se to bude na té velkou projekci promítat.
1: A koho takhle diváci třeba uvidí, uslyší?
2: No, bude tam určitě Vaby Daněk, Rivola, jo, Tony Linhart z Pacifiku, to jsme si řekli, že ty k tomu patřili už v těch dřevních dobách, takže aspoň, aby tady byli s námi takovouhle chvilku, že si to zaslouží. Tak si myslím, že snad jsme vybrali tak, aby se to divákům líbilo a byli spokojení.
1: Kdo tady bude v sobotu, kdo v neděli?
2: Řekla bych jednu opravdu důležitou připomínku, že se spirituálem vystoupí Jiří a Zdeňka Tichotovi, jako vzpomínku na spirituál, že jo, protože taky držitel Zlaté Porty, takže to si myslím, že to bude zajímavé spojení, protože oni moc už nekoncertují, takže to si myslím, že dobrý a nakonec spojení Věra Martinová, Malina Brothers, neobvyklý spojení, no a zakončí to Honza, mladý Honza Nedvěd se svou kapelou, aby zase lidi si mohli zaspívat. A tady nejpodstatnější, co je, že po skončení programu se tady udělají hloučky lidí zaměřený na různý druhy muziky a vlastně se tady sejšnuje, hraje, já řeknu, do 4 do 5 hodin do rána a v tomhle počasí to bude radost.
1: Na 60. ročníku Porty vystoupí přes 30 jejich vítězů. Žofie Nováčková, Český rozhlas.
0: Abych šel zazdát. Je, Standa Vaby Daněk, moje hudební láska i osobní. Zdravím tě tam nahoru. A Toník Linhart, jak bysmet. 6:41, za chvíli předpověď počasí, ale teď Tina Turner. Dobrý den všem.

0: V Praze ve středních Čechách platí prázdninové jízdní řády. Ano, od tohoto dne prázdninové jízdní řády. Myslete na to. Delší intervaly metra autobusů i tramvají, letní výluky, nová sezónní vlaková linka i změny některých autobusových tras. Co všechno čeká cestující během léta, dozvíte se v Region Expressech anebo v běžném vysílání.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ve 6:45 informace o tom, co se chystá ohledně počasí dneska, a když to řeknu, jak to vidím, černé na bílém, bude jasno až skoro jasno, teploty přes den 36 až 39, hlavně v oblasti Dolního Polabí nejvyšší teploty výjimečně překročí i hranici 40 stupňů. Předpokládané množství srážek 0 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na trojce nejvyšší zátěž.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Kvůli očekávaným tropickým teplotám dobrá zpráva z Prahy 10. O víkendu se otevírá klimatizovaný prostor pro veřejnost. V sobotu a v neděli od 10 do 20 hodin přístupný sál Bratří Čapku v budově radnice ve Vinohradské ulici, kde se mohou lidé schovat před horkem a ochladit se. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Proto je dobré se postarat také o své zdraví. Tak jak dorazíte? Tento víkend mezi 10. a 20. hodinou v sále Bratří Čapků městské části Praha 10. O tom, že by se člověk měl starat o své zdraví, taky něco ví i doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
0: 6.51 s vámi Český rozhlas Střední Čechy a Honza Macou.

Písničku už

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V České republice bude extrémní teplo a podle lékařů je zásadní pitný režim. Středočeský kraj varuje před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Fotbalisté Cap Verde na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze turnaje. A počasí dnes ve středních Čechách slunečno a také horko, maxima kolem 38 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sobotní ráno. Dnes a pak také zítra může být v České republice podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by měli hlavně omezit pobyt na přímém slunci a také pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu výrazně pomoci.
3: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
2: V celém středočeském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a vysokým teplotám. Lidé například nesmí používat zábavní pyrotechniku, vypouštět takzvané lampiony štěstí anebo rozdělávat oheň, říká mluvčí kraje Zuzana Žítková.
4: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohů sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
2: Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje, začínají tam opravy tratě a také kanalizace. Omezení spoje číslo 4 potrvá až do 17. července a cestující mohou po tuto dobu využít náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlukou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou s dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
1: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Cap Verde remizovali se Saudskou Arábií 0-0 a také postupují. Francie pak porazila Norsko 4-1 a Senegal zvítězil nad Irákem 5-0. Na závěr programu Egypt remizuje s Iránem 1-1 a Nový Zéland podlehl Belgii 1-5.
1: Počasí.
2: Čekáme slunečno, k tomu mimořádně horko, bude jasno až skoro jasno, maxima dnes mezi 36 a 39 stupni a zejména v oblasti Dolního Polabí výjimečně více než 40, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Pozor, silnice 38, Luštěnice a dálnice D10, někde na půl cesty u odbočky na Dobrovice. Po nehodě tam osobní auto skončilo ve svodidlech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Máme 7:04, sobota 27. června. Tam, kde to vysvědčení nedopadlo úplně nejlíp, doufám, že už jste to stačili vydýchat, rozdýchat. Navzdory tomu počasí, které máme, tak vydýcháno už nějaký ten pátek možná, ale každopádně to víte, no, je to vaše budoucnost. Nejrychlejší byla, no, ta spermie, myslím. Je to prostě ten dar, který tady je, a teď jde o to ještě, jak to dokomunikovat, jak to vyřešit a případně, jak to opravit. Že by v průběhu léta nějaké opravné zkoušky byly by. Nechci vás tím trápit, ale myslím, že jsou na světě důležitější věci. Třeba jak se postarat o své zdraví v rámci těchto víkendových dnů, soboty a neděle, kdy se předpokládají velmi vysoké teploty.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Dalibor Janda, pěkné ráno.
1: Tak jsme zbyli s kytarou.
0: 7 hodin a 12 minut, s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Tak odjedem.
2: Region Express.
0: Úsměvy na tváři včera neměli jen děti, že jim začínají prázdniny. Natěšeně vypadali i dospělí, kteří vyrazili na dovolenou, i když přece jen kratší než na 2 měsíce. Se zbalenými kufry nebo batohy se scházeli s přáteli a známými třeba na pražském hlavním nádraží.
3: Pod tabulí s odjezdy vlaku čekají 3 ženy.
4: My se teď chystáme s partou holek jako každý rok na vodu a jedeme do České Koruny. Takže mám přestupovat Budějovicí.
3: Takže Vltavu jedete.
4: Takže Vltavu jedeme, no.
3: Paní Petra, po kolikáté jedete?
4: Ježišmarja, po 15. třeba.
3: Jsou velká vedra. Připravovali jste se na to nějak?
4: No, spíš jako psychicky, protože my ty vedra fakt jako ani jedna nedáváme a jako Peťo, připravovali.
5: Ruční
4: máme,
5: voda,
4: máme, elektrony. Máme, ano. Děkuji, nápověda. Máme minerály, máme nějaký elektrolyty, jsme se do sebe naházeli a máme ručníčky, no, prostě jako, aby jsme to nějak přežili, ale doufáme, že tam bude klimatizace v tom vlaku.
3: V hale vidím taky složenou bagáž, spoustu batohů, spacáky.
6: Jmenuji se Míša a jsem učitelka ve Valašském Meziříčí. Ještě máme před sebou asi 5 hodin.
3: Jak to jde?
6: Hrozně. Vlaky jsou plný a je hrozný vedro.
3: Nemáte místenky?
6: Máme. Naštěstí máme, ale stejně ty vlaky jsou hrozně přeplněné, takže se tam prostě mačkáme jak sardinky.
3: Kam jedete?
6: Do Valašského Meziříčí.
3: A co tam?
6: Domů.
3: Domů?
6: Domů.
3: Nejedete na prázdniny?
6: Nejedeme na prázdniny, my se vracíme z vodáckého kurzu.
3: Aha, takže odevzdáte děti a
6: přesně
3: teprve
6: tak.
3: Prázdniny budou začínat.
6: Přesně tak.
3: Přesně. A jak jste si to užili?
6: Bylo to úžasné, děcka byly zlaté.
3: Tamhle ještě zkusím 4 muže, někteří mají v ruce vychlazené pivo a na sobě stejná modrá trička.
7: Honza.
3: Kam jedete?
7: Do Nového Města nad Metuj.
3: Koukám, že máte kytaru, jak vlastně dlouho pojedete?
7: Skoro 3 hodiny, půl toho báglu je pití a jídlo.
3: Takže jste vybavení, dostatečně.
7: Ano, myslím si, že vedro nás nemůže zaskočit, jenom mile zaujmou.
3: S větším náporem cestujících, kteří míří na dovolenou, počítají České dráhy celý víkend. Pokud bude potřeba, kapacitu na navýšení tuzemských, ale i mezinárodních linek má taky RegioJet. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Já úplně Kristýno vidím na tom hlavním nádraží, jak vybírá skupinky, z koho se zkusí zeptat a ke komu by se ráda přidala. Myslím, že Honza s Lahváčem to jistí.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Několikrát se zmiňovala klimatizace, klimatizované vozy taky nejsou všespásné, protože když je narvaný vůz a teploty, které máme teď, taky se může stát, že klimatizace zkrátka přestane sloužit. Pak už je to větší problém. Věděli jste o tom, že se dá zjistit, který klimatizovaný vůz pro vás přijede v rámci městské hromadné dopravy nebo té příměstské v Praze? Stačí se podívat na online polohu vozidel a tam si rozkliknete svůj spoj, který jede a nebo kterým máte v plánu využít, nebo v aplikaci Pitlítačka, jakmile tam uvidíte sněhovou vločku, tak je to jisté, jede klimatizovaný vůz. Tak se nám neupečte. Save.

0: Železniční dopravu na koridoru na trati mezi Hněvicemi a Roudnicí nad Labem dnes ráno komplikuje mimořádná událost. Kvůli střetu vlaku s člověkem je provoz veden pouze po jedné koleji a vlaky nabírají zpoždění přibližně 10-15 minut. Některé spoje jsou v části trasy nahrazeny autobusy. Omezení se dotýká taky dálkových vlaků mezi Prahou, Ústím a Děčínem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Vymetená obloha, málo mraků v průběhu celého dne, rozhodně nezaprší, maximálně se zapotíme a bude to dost. I ta čtyřicítka by mohla padnout. Budu se ptát meteorologů na Kavčích horách, dnes tuším Pavla Karase, jak to s tím počasím vypadá a jestli náhodou nejsou nějaké změny, mimořádné změny. Ohledně počasí, tak uslyšíte sami ve 7:45.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Některá jména slýcháme ve zprávách častěji než jiná a patří mezi ně určitě i takový Donald Trump. Kdo je to podle dětí a čím se podle nich zabývá, co je jeho prací a vůbec tím, čím se třeba taky proslavil ve světě. Předškoláci z Prahy se pokusili odpovědět na otázku, kterou si občas kladují dospělí, ale vzhledem k tomu, že v Americe je možné skoro všechno, tak bych možná i všechny ty odpovědi vzal a řekl, ano, je to tak.
3: Když jeme po

0: Vybaví se vám něco, když řeknu jméno Donald Trump?
1: Americký prezident.
2: Nebo slovenský prezident.
3: Anglický prezident.
4: Ten řídí nosí celou zem.
5: Vymýšlí zákony.
6: Musí dohlídnout na auto, aby se nezrazil, protože to by byla nehoda.
7: Museli oba tak se sobě omluvit.
8: Řeší věci.

0: Zanedlouho půl a zprávy s Otou už je ve studiu. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jsi byl proběhnout ven nebo projít, byl jsi na čerstvém vzduchu.
1: Je tam příjemně venku.
0: Je tam příjemně.
1: Je dobře, 23, 24 stupňů, jde to rychle nahoru, jak to sluníčko vylezlo.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Je sobota 27. června, pěkné ráno. Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje, začínají tam opravy tratě a kanalizace. Omezení linky číslo 4 potrvá do 17. července. Cestujícím budou k dispozici náhradní autobusy. Vedení radnice v Kolíně připravuje velkou rekonstrukci okružní ulice v úseku mezi ulicemi Ovčárecká a Veltrubská. Město tento týden vypsalo veřejnou zakázku. Předpokládaná cena všech prací, včetně rekonstrukce vodovodu, je 100 milionů korun. Do finále fotbalového turnaje v Benátkách nad Jizerou postupují Mladá Boleslav a Jablonec. Mladá Boleslav včera v semifinále porazila pražskou Duklu 2-0. Jablonec zdolal Vlašim 2-1. Dnešní finále v Benátkách nad Jizerou by mělo začít ve 13 hodin a 30 minut. Jaké nás čeká počasí? Slunečno a mimořádně horko, jasno až skoro jasno. Maxima dnes mezi 36 a 39 stupni, zejména v Dolním Polabí výjimečně více než 40. K tomu slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D1, směr Brno, pozor, 8 km, v levém pruhu leží větší placatý předmět, podle hlášení možná obraz nebo část nákladu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak to dokáže člověk rozluštit, že? Placatý předmět.
1: Jestli tam nejel ten valník, jak se to jmenuje?
0: Může
1: ten...
0: být, no.
1: Co rovná asfalt, to no. Vozidlo.
0: Valník.
1: Jak se to jmenuje?
0: To rovná vozidlo. No.
1: Jak se tomu říká?
0: Nechci přiznat.
1: To neví.
0: Pojďme dál. Nápoj lásky číslo 10 nás čeká, snad nás trochu ochladí a taky, že mi je lúto. Kapela Elán, Karel Gott, Ota nám prozradí, co bude dál.
1: Vrátíme se do minulosti. Před 100 lety zavalili obec Dneboh na Mladoboleslavsku 3 miliony kubíků zeminy. Několik domů půda srovnala se zemí, nikomu se ale nic nestalo. A co neštěstí způsobilo, jak na událost vzpomínají místní? Dozvíte se za chvíli.
4: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Obyvatelé obce Dneboh u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku si dneska připomínají tragický sesuv půdy ze 27. června roku 26. Přesně před 100 lety se tam v 11 hodin dalo do pohybu větší množství zeminy, které srovnalo se zemí 8 domů. 3 museli obyvatelé následně zbořit, stát zůstal jediný. Lidé je ale včas stihli opustit a nikomu se nic nestalo. Katastrofu způsobily nadměrné srážky.
1: Dneboh má dnes 264 obyvatel, tehdy tady bylo 11 chalup. Nahoře ve skalách je zřícenina hradu Drábské světničky nebo Heroldova vyhlídka. S rodinou tady bydlí Zuzana Morkusová. Zuzano, bojíte se dalších sesuvů? Usíná se vám dobře?
2: Mě rozhodně, mě trápí víc vítr od ještědu, než sesuvy půdy.
1: Podobně tady mluví i další lidé. Majitel domu pan Jiří v bývalé osadě, které se tady říkalo Kavčina, má ale u domu praskliny.
3: Jsou praskliny, každý léto jsou velký praskliny. Ne, nechodím kontrolovat, to je jenom, že vždycky, když je takovýhle sucho už, tak začíná ta zem opravdu pukat.
1: Zuzana Morkusová přidává ke smutnému tématu i veselé příhody.
2: Několik stovek hasičských družin vlastně přijelo a byl župní hasičský sjezd. A ten se konal vlastně 20. června. A hospodský Josef Erbert potom zaznamenává, že se na konci rozhodli, že hodí korunou, který termín by byl lepší, jestli 20. nebo 27. A koruna rozhodla, že ten župní sestu dělají 20. A on tak hezky potom v těch vzpomínkách píše. A to bylo právě jako, že ta štěstěna ukázala, protože kdyby to bylo 27., tak tam sice budou všichni zasahovat, ale žádná sláva z toho nebude.
1: A za týden se teda stalo to neštěstí, takže hospodský si posteskl, že když by to bylo ten den, takže by zasahoval, ale nebyla by žádná sláva.
2: Přesně tak. A on tam na tom hezky vydělal, to tam taky popisuje.
1: V archivu Českého rozhlasu jsme našli i vzpomínky jedné z místních babiček. Ta se narodila rok po tragédii.
4: My jsme bydleli a za námi bydleli nějaký Valentovi. No a paní Valentová přišla k nám pro tatínka, aby se tam šel podívat, že se jim nějak rozpadá barák. No a on tam odešel a maminka pro něj šla, aby šel domů, že se nám rozpadá taky. Snad asi 11 baráků tam bylo a všechny se jako sesypaly.
1: Vesnice teď stojí v bezpečné vzdálenosti od skal. Proč k sesuvu došlo, popisuje geolog Filip Hartwig.
5: 1926 bylo velice vlhké, takové to brzké jaro, pozdní jaro, brzké léto. V podstatě 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
1: Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů a to ke zkoumání problematiky sesuvu. Z Dneboha Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Nenek, to se vyrušová. Bude 7:45, tady jen takové ohlednutí do soukromí Pavla Karikarase. No jo.
1: No, třetí pumpička rozflákaná. Taková blamáž.
0: No tak ho vítáme v našem vysílání i s blamáží a třetí pumpičkou rozflákanou. Přesně víme, jak to dopadlo s tím vaším posledním cyklistickým kouskem. Vítejte.
2: Přeju krásné ráno. Já už mám takovou tu pumpičku, co pumpuje sama Honzo.
0: Jo, takhle. A to je jako takhle pro ty vyzrálejší osoby, jako pro vás, jako že byste to nestihl jako takhle stlačit rukama, jako klasicky.
2: Já bych řekl spíš pro línější osoby.
0: Jo, takhle.
2: Ale je to pohoda.
0: No, řeknu vám, že jestli to takhle půjde u vás dál, tak bych se ani nedivil tomu, že už se o vás nebude říkat... No jo, věk nezastavíš. Tak ještě jednou vítejte a povězte, kde startujeme při sobotě.
2: Přeju pěkné ráno, no a samozřejmě ty teploty už teď po ránu jsou hodně vysoké, pohybují se kolem 23 stupňů, no a začíná ten extrémní víkend, co se teplot týče, kdyby se ta teplota mohla zastavit až nad hodnotou 40 stupňů Celsia. A je to vlastně vůbec poprvé, kdy se v předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu objevují teploty 40 stupňů Celsia a vyšší.
0: Ptal jsem se včera Táně Míkové, co se odehrává v hlavě meteorologovi nebo člověku, který přidává informace o počasí veřejnosti, když zmiňuje něco, co ještě nikdo vlastně nemohl zmiňovat předtím, protože to nenastalo, alespoň v místě, kde se nachází. A ona mi na to odpověděla toto.
3: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: Jak to vnímá Pavel Karas?
2: No, je to takový zvláštní pocit a musím říct, když koukám do té předpovědi na dnešek, kdy čekáme nejvyšší teploty mezi 36 a 39 stupni a v Polabí dokonce ta teplota může už dnes překročit hranici 40 stupňů Celsia, tak mám skutečně pocit, že se mi ten mozek malinko zavařil.
0: Pověsme si, jestli nás čekají také tropické noci, anebo jestli zůstaneme pod tou dvacítkou.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: Mám takový pocit, jako kdyby nám mělo být hůř, až když přijde ten déšť, kdy zase začne takovéto takzvané jak to říct, no návštěva prádelny, protože přece jenom to bude dusno, do té doby suchý vzduch a to se dá ještě jakž takž přežít.
2: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou třicítku, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou třicítku, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Z každé špatné zprávy se snažím hledat i dobré zprávy. My si tykáme?
2: No tak zatím ne, Honzo.
0: No, ale nějak vám to tam uklouzlo, takže no. Gratuluji. On mi nabídl tekání. Těším se na to. Pavle, díky moc a příště naslyšenou.
2: Moc krát děkuju a přeju krásné dny. Samozřejmě přežijte ta horka, no a v příštím týdnu už ty teploty budou samozřejmě o pár stupňů nižší a vrátíme se, řekl bych, obvyklým teplotám léta, takže přeju pěkné dny a samozřejmě krásné prázdniny.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
5: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
6: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
5: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
4: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Aktuální počasí si zasloužilo taky delší čas pro to říct si, jak bude, a samozřejmě bez nějakých pudrlinek informovat i o tom, že to taky jednou skončí, a to skončí. V pondělí dorazí studená fronta, tak do té doby to snad zvládneme. O toho je tady taky i naše vysílání Český rozhlas Střední Čechy. Pěkné ráno. Opak to zná.

0: never.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
6: Vládce náš! Slunce naše jasné!
5: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den.
7: Ahoj.
5: Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
8: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
5: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk.
9: Ujuž.
5: Necelé dva dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.
10: S láskou pro vás taky i další písnička. Obstará jí Sting, který je zároveň doprovodem do času zpráv v 8 hodin a ty začnou za 4,5 minuty.

0: Za minutu zprávy v 8, ve studiu už Ota, vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Já jsem koukal do ČTK, tady sportovní událost, zaujalo mě to, ne protože bych jako chtěl sportovat, ale já jako sportovní analfabet si jenom klepu do hlavy. Opravdu myslí v Benátkách nad Jizerou to, co tam chystají?
1: Mě to taky zajímá, protože měli jsme to ve zprávách, že finále dnes, to je turnaj v Benátkách nad Jizerou, klasika, bude hrát Mladá Boleslav proti Jablonci a začátek úplně nepochopitelný pro mě ve 13 hodin 30 minut. Tak uvidíme, jestli se to vůbec bude hrát, to finále.
0: Budeme informovat, do kdy máš službu.
1: No, do 13.
0: No, to už bude snad jasné.
1: Budeme vědět.
0: Ochlazovat se, pít vodu. A nepijte rum, jak zpívá Jarek Nohavica.
1: Osm hodina.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Trvalé následky klíšťové encefalitidy mohou trápit také mladé pacienty. S cestou do školy budou dětem v Praze 12 pomáhat malby na chodníku. A počasí dnes v regionu slunečno a horko maxima kolem 38 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré sobotní ráno. Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty mohou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo také poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali více než rok.
3: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
4: Říká infektolog Martin Slížek z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
3: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
4: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Malby na chodnících nově zdobí ulici Generála Šišky v Praze 12. Hlavně malým dětem mají v příštím školním roce sloužit jako značení cesty z tramvajové zastávky směrem do školy. Obrazy květin nebo housenek navrhli výtvarníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z hnutí ANO jsou kresby součástí programu Bezpečné cesty do školy.
5: Zatím máme samé pozitivní reakce nejen od žáků, kteří se na výmalbě chodníku podíleli, ale samozřejmě i od lidí, kteří v té dané lokalitě bydlí a i ti velmi pozitivně tento projekt hodnotí.
1: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun. Upřesní ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
6: Pro mě jako pro správce kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
2: Počasí.
1: Čekáme slunečno, k tomu mimořádně horko, bude jasno až skoro jasno, maxima vysoká mezi 36 a 39 stupni, zejména v oblasti dolního Polabí výjimečně více než 40, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ano, už se dívám, kudy to nejede, nebo jede, ale pomalu. Hlásíte nám třeba silnici 3. Dopravní nehoda by být neměla, někdo si jíždíte z dálnice D1.
7: Ne, ano, jenom bych chtěl nahlásit, že už se začíná dělat kolona před Benešovem, směr Budějice a už se dobrežďuje před tím, jak se sloučují ty dva pruhy v tom kopci.
0: Tak to gratulujeme, to máme tak na 10 minut a to ještě, když vás nepustí a nebude se zipovat správně, tak to ještě potom bude taky nonverbální komunikace, prosím, zkuste se tomu vyhnout. Bohatě stačí, jaké máme plánované teploty pro dnešní den.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Jak se schladit? Co doporučuješ ty jako sportovec, člověk, který trochu aspoň na rozdíl ode mě dbá o svůj životní...
1: Jak se schladit? Třeba teď procházka někde po parku je velmi příjemná v tuto chvíli. Já jsem byl před chviličkou v obchodě. A je tam příjemných 23, 24, 25 stupňů. Ještě to jde.
0: Myslete taky na své domácí mazlíčky. Ano, vyčurat raní takové to kolečko by se mělo asi prodloužit.
1: Jsi třeba manžela.
0: A každopádně nesnažit se v průběhu dne nějak nutit svého miláčka vyrazit do rozpálených ulic. A já jsem včera zjistil, jak je rozpálený i trávník. Jako nedalo se ani postavit pořádně. Každopádně ochlazujte se, pijte vodu a zkuste zastínit, pokud možno, vaše okna, vaši domácnosti.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Knedlové psozelo. Jenom si to představím a funím a potím se a to nechci. A přímo se to nabízí i v rámci předpovědi počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavel Karas mi v předchozí hodině prozradil, jak bude a jak startujeme.
2: Přeju pěkné ráno, no a samozřejmě ty teploty už teď po ránu jsou hodně vysoké, pohybují se kolem 23 stupňů, no a začíná ten extrémní víkend, co se teplot týče, kdyby se ta teplota mohla zastavit až nad hodnotou 40 stupňů Celsia. A je to vlastně vůbec poprvé, kdy se v předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu objevují teploty 40 stupňů Celsia a vyšší. No, je to takový zvláštní pocit a musím říct, když koukám do té předpovědi na dnešek, kdy čekáme nejvyšší teploty mezi 36 a 39 stupni a v Polabí dokonce ta teplota může už dnes překročit hranici 40 stupňů Celsia, tak mám skutečně pocit, že se mi ten mozek malinko zavařil.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Marek Ždánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná? Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: čase být.
1: 8.22 posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Včera začal festival Porta, už jsme vás s reportáží zavedli právě na festival, zjistili jsme, co se chystá v programu, kdo vystoupí. Kdo určitě nevystoupí, tak to jsou bratři Ebenové. No, víte co, aby to bylo čestné a přesné, bratři Ebenové vystupovali na Portě, třeba v Lochotíně, na Lochotíně, před 30 tisíci posluchači fandy trampské a countryové nebo folkové muziky. Ovšem být vypískán po pár minutách v rámci pěvecké produkce, to se zase ne každému podaří.
2: Žabky na vodě,

0: do hladině, její svatý klid svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.
1: Trampy nás nikdy moc rádi neměli, protože s tou naší muzikou si málo kdo úplně přesně ví rady. Jo. Teď je to těžký a harmonie je takové komplikované poměrně.
2: To máte my jsme hráli
1: takovou
2: tohle,
1: píseň, která se jmenovala U vody. A tu píseň já jsem psal na dovolený, hrozný vedro, a celá ta píseň byla o velkém vedru. A já jsem si představil, že ta píseň by se měla tak jako roztékat. A takže byla ve velmi pomalém tempu a trvala celkem asi 7,5 minuty.
2: To je na trampa trochu dost.
1: Trampům došla trpělivost po 2 minutách. Po 2 minutách začali tak jako drobně pískat, ale představte si Lochotín, 30 tisíc lidí tam bylo tehdy. A teď to tak jako sílilo a já jsem si říkal, no tak mohl bych klidně dát rovnou poslední sloku, to by kluci pochopili. A pak jsem si říkal, no ale kdy si to užiješ tohle? Že to je zážitek na celý život tohle. Že 30 tisíc lidí člověka vypíská, tak jsme jim to dali celý. 7,5 minuty jsme jim předvedli trampům. Myslím, že na to dodnes vzpomínají ještě.
3: Zaháním z hlavy, už sem nepůjdu.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Popojedeme vstříc ke zprávám v 8:30, budou vlastně co nevidět, když to propočítám za 5,5 minuty. Ať se vám daří, pěkný den, vstáváte s Českým rozhlasem. Na, na, na.

0: ještě ten falzet. No jo, byl tam.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré sobotní ráno. Záchranáři v Česku varují před kolapsy z vedra. Dnes by měly teploty ve středních Čechách stoupat nad 38 stupňů Celsia, zítra má být ještě o něco málo tepleji. Lidé by měli hlavně omezit tělesnou zátěž a také pobyt na přímém slunci. Měli by také dodržovat pitný režim. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na současnou vlnu veder připravená. Podle ČEZ distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá zhruba o 2%. Stále je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy neočekávají ani ostatní distributoři. Radnice Českého Brodu na Kolínsku hledá firmu na opravy tzv. Žluté polikliniky. Dělníci tam opraví fasády, střechu a také vnitřní prostory ordinací. Práce by měly začít v létě, hotové budou zhruba za rok. Cena je kolem 18 milionů korun. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Rusevovou v semifinále porazila 2x6-4. O druhý titul v sezóně se Muchová střetne dnes dopoledne s turnajovou šestkou Naomi Osakaovou z Japonska. A ještě počasí, slunečno a mimořádně horko. Má být jasno až skoro jasno, maxima kolem 38 stupňů, v Polabí výjimečně přes 40 a jen slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ranní kolona, nebo možná i celodenní, protože začínají prázdniny, navíc sobota, takže kdo jede směr jižní Čechy a dálnice D3, směr Benešov, Votice, Česká Sibiř, čekejte kolony už před první turbokřižovatkou v Benešově, budete postávat v štrůlu aut, ke kterému se vrátíte potom u Olbramovic. Další informací z dálnice D1 před Prahou, také velmi hustý provoz, ku podivu na to, jakou máme dobu a vlastně který je to den v týdnu. Na dálnici D1 před Prahou jen provozem štrudl aut a do třetice přidávám informaci, ale to už je ze samotného hlavního města. Rašínovo nábřeží je ve své části uzavřeno pro sportovní událost.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak povídej, poslední část ranního vysílání Českého rozhlasu střední Čechy a zase to počasí.
1: Je to téma, o kterém prostě mluvit musíme. Víkendové teploty totiž mohou ohrozit zdraví a prevence je na místě. Více tady za chviličku.
3: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu.

0: Dieta Rum. 8.35. Rum, bum, bum. Další velmi teplou noc má za sebou Česko. Na pětině meteorologických stanic teplota neklesla pod 20, takže šlo o takzvanou tropickou noc. Nejtepleji bylo v pražském Klementínu, kde meteorologové naměřili 23,7. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou tropické noci pokračovat i o víkendu a začátkem příštího týdne. Také nejen v Praze a středočeském kraji platí varování meteorologů před extrémními teplotami. Třeba dneska by měly v metropoli a okolí teploty vystoupat nad 37, zítra přes 40. Lidé by proto měli například pravidelně pít nebo nosit pokrývku hlavy. Reportér Richard Webs se ptal u mluvčího pražské záchranné služby Karla Krise.
1: Úplně zásadní věc je dodržovat pitný režim. Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Průběžně pít ideálně minerální vlažné vody, naopak nedoporučujeme přeslazené nápoje nebo naopak alkoholické nápoje. Zároveň pokud se dlouhodobě pohybujeme na přímém slunečním svitu, tak je vhodné používat pokrývku hlavy, aby jsme zase zamezili tomu přímému slunečnímu záření na hlavu a nezapomínat na opalovací krémy, aby nedošlo k závažným popáleninám kůže od sluníčka.
2: K jakým případům nejčastěji vyjíždíte v souvislosti s horkým počasím?
1: Obecně typickým pacientem záchranné služby je seniorní člověk, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními. A toto platí právě i v těchto dnech. To znamená, člověk, který trpí závažným kardiovaskulárním onemocněním ve chvíli, kdy dojde k nárůstu teplot, tak to pro něj představuje zvýšenou zátěž pro ten organismus. Když to zkombinujeme ještě s nedostatečným pitným režimem, tak tam velice rychle může dojít k dekompenzaci toho stavu a zhoršení toho základního onemocnění. Nicméně v rámci teplých letních dnů tak samozřejmě přibývá i kolapsových stavů u jinak zdravých lidí.
2: Jaká je první pomoc, když se lidem kvůli horku udělá třeba nevolno?
1: Ve chvíli, kdy začnete pociťovat první příznaky přehřátí, úpalu anebo úžehu, to znamená různé bolesti hlavy, nevolnosti, takový celkový diskomfort v rámci těla, tak je určitě nejlepší první pomocí opustit přímý sluneční svit a jít do stínu nebo ideálně do klimatizované místnosti. Je vhodné si dát nějaký studený obklad na čelo, na zátylek, případně můžeme i použít vlažnou sprchu.
2: Můžou lidé během horkých dnů například sportovat?
1: Úplně to nedoporučujeme, nicméně samozřejmě pokud je sportovec zvyklý na obdobné tempa a na tyto teploty a řekněme, že disponuje větší fyzickou výbavou než běžný člověk, tak určitě to není zakázáno, nicméně je důležité poslouchat to své tělo.
2: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. V případě vážných zdravotních problémů by se pak lidé měli obrátit na linku 155. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
0: Rozhovor ještě doplním o informaci z Prahy 10. Ta reaguje na očekávanou vlnu extrémních veder, takže tento víkend 27-28 otevírá zdarma klimatizovaný sál Bratří Čapků v budově radnice ve Vinohradské ulici. Obyvatelé si tam mohou mezi 10. a 20. hodinou odpočinout od horka. Radnice zároveň doporučuje dodržovat samozřejmě pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost seniorům i malým dětem. Tak doražte, komu to pomůže. Sál Bratří Čapků v budově radnice ve Vinohradské ulici. Klimatizováno pro všechny.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ranní vysílání je s vámi i o víkendu. Tady Český rozhlas a Macík.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Předpovědi počasí pro dnešek jasno, nebo skoro jasno a teploty 36 až 39 u Labe, tam by mohlo být těch 40, no. Každopádně meteorologové bíjí na poplach, nejen oni, ale i zdravotníci. Chlaďte se, doplňujte tekutiny. Jaká bude noc a vůbec zítřejší den? Máme takové informace, Pavle Karasy?
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: No a výhled ohledně počasí máme?
2: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou třicítku, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou třicítku, samozřejmě to nebude nic příjemného.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Kdybyste náhodou daný díl pořadu nestihli, večer vysíláme reprízu nebo aplikace Můj rozhlas, případně internetové stránky stejného názvu, jistí kdykoliv a kdekoliv za přítomnosti internetu, že uslyšíte to, co vám uniklo. Holky, Věra Špinarová a taky Denisa Hergeslová, nabídka do 9. hodiny, v 9 mezi nebem a zemí a další pořady Českého rozhlasu Střední Čechy. Mějte na paměti doktorku Kateřinu, nejen dnes, ale i zítra.
4: Jsou-li vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
0: Honza Macon přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Střední Čechy a když pánbu dá, budík probudí, zdraví dovolí, hodinu před půlnocí nebo ráno v 5 zase naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Letní kino ve Slaném slaví 65 let a svou bohatou historii připomene speciálním programem. Součástí akce bude i návrat ke vzpomínce na rok 1989, kdy se ve slánském letňáku během filmového festivalu pracujících promítala komedie Slunce, seno a pár facek za účasti tvůrců filmu. Můžete se těšit na besedu a autogramiádu s režisérem Zdeňkem Troškou. Připraveny budou taky historické dokumenty, tematický fotokoutek nebo model slavné jezdící postele. Chybět nebudou ani suvenýry a další překvapení. Vyvrcholením večera bude projekce nestárnoucí komedie Slunce, seno a pár facek. Na nádvoří Dobřichovického zámku zavítá divadlo Na jezerce s komedií Práskni do bot. Příběh čtyř dlažďiců, kteří se pokusí zpeněžit ukradenou paletu dlaždic, slibuje řadu komických situací i nečekaných zvratů. Hra s typickým českým humorem ukazuje, že i zdánlivě jednoduchý plán se může pořádně zamotat. Představení se uskuteční v rámci Dobřichovického kulturního léta pod širým nebem. Začátek je v 8 večer. Milovice si připomenou 35 let od odchodu sovětské armády z Československa a zároveň oslaví třetí narozeniny Muzea vojenského prostoru. Nenechte si ujít celodenní program s ukázkami historické vojenské techniky, výstavami, přednáškami i setkání s pamětníky. Důležitým bodem akce se stane symbolický odchod sovětské armády za účasti dobové techniky. Program se uskuteční na několika místech po celých Milovicích. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Začíná prázdninový provoz pražské hromadné dopravy. Spoje jezdí v dalších intervalech. Na dnešní den připadá Den památky obětí komunistického režimu. A počasí v regionu slunečno a k tomu horko. Maxima dnes kolem 38 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sobotní dopoledne. Pražská městská hromadná doprava přechází do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy ode dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o jednu minutu. Do běžného režimu se doprava v metropoli vrátí 29. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Proprahu a okolí.
3: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
2: Obyvatelé Dnebohu na Mladoboleslavsku si právě dnes připomínají tragický sesuv půdy ze 27. června 1926. Pohybující se zemina tam před 100 lety zavalila celkem 11 domů. Lidé je stihli včas opustit, nikomu se nic nestalo. Podle geologa Filipa Hartvicha neštěstí způsobily silné deště.
4: 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
2: V České republice si dnes připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími třemi muži přesně před 670 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Milady Horákové Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
5: My to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto. Sport.
2: Fotbalisté Kapverd remizovali s týmem Saudské Arábie 0-0 a při svém debutu na mistrovství světa postupují do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil 2. místo za Španělskem, které porazilo Uruguay 1-0. V dalších nočních zápasech Francie zdolala Norsko 4-1, Senegal Irák 5-0. Egypt remizoval s Iránem 1-1 a Belgie s přehledem přehrála Nový Zéland 5-1.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme v regionu středních Čech slunečné počasí a také mimořádně horké. Bude jasno až skoro jasno, maxima mezi 36 a 39 stupni, zejména v oblasti Dolního Polabí výjimečně více než 40. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pozor na pražském okruhu směrem na dálnici D1 bude až do odpoledne uzavřený sjezd na Barrandov, exit 16, a to kvůli opravě. A na silnici číslo 3 Praha České Budějovice sílí provoz před Benešovem, zpomalíte za odbočkou na Mrač. Zdržení je 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá věcně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klenby, aby byl funkční dál.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení v oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama aneb ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začal je zajišťovat benediktíni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktíni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten Červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Adr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé Svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v Červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc. Když je to možné, tak i tady v Hradci Králové. Prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Compostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Mm-hmm. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. Mm-hmm. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chci to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se.

0: Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití, aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
0: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké dvě zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas, být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
0: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít. Takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje. Takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí, ne? Nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
0: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Je opravdu jako laskavo. Možná něco zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. Pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zažijeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat. Třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit. Takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme,

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď si lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
0: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
1: Ano, to se stalo v departmánu Sarthe, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sarthe otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
0: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
1: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích obzvlášť. V těch tedy stavěných už od středověku je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
0: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Jednu z tvých řas.

0: to.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů, do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčej. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na Středočeské kulturní leto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V České republice bude o víkendu extrémní teplo. Záchranáři varují před kolapsy. Tropická noc byla na pětině míst v Česku. Nejtepleji bylo v Praze. A dnešní počasí stále slunečno a horko, maxima kolem 38 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré sobotní dopoledne. V České republice o víkendu hrozí extrémní vedra. Teploty podle meteorologů mohou být až kolem 40 stupňů. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a také dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Upřesní mluvčí zdravotnických záchranářů v Praze Karel Kirs.
3: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovouto chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
1: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhů zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zahrady Filip Mašek.
4: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
1: A tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vůbec nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23 stupňů a 7 desetin. Mimořádně teplé noci očekávají meteorologové také v noci na neděli a na pondělí. Pak už se bude s příchodem studené fronty postupně ochlazovat. Vedení radnice v Českém Brodě na Kolínsku hledá dodavatelskou firmu na opravy takzvané žluté polikliniky. Dělníci tam opraví fasády, střechu a také vnitřní prostory ordinací. Práce by měly začít v létě a hotové zhruba za rok. Předpokládaná cena zakázky je kolem 18 milionů korun. Upřesní starosta města Tomáš Klinecký, Stop 09.
5: My bychom v rámci chystané rekonstrukce chtěli zrekonstruovat první patro a podkroví tohoto objektu, zrekonstruovat fasádu a střechu, aby ten objekt mohl sloužit jako zázemí pro nové lékaře, pro ordinace, které bychom chtěli ve městě postupně opět otevírat. Sport.
1: Česká tenistka Karolína Muchová bude dnes ve finále turné v německém Bad Homburgu bojovat o svůj třetí titul na světovém okruhu WTA. Její soupeřkou bude bývalá světová jednička Naomi Osakaová z Japonska. Finále se původně mělo hrát odpoledne. Pořadatelé ho ale kvůli vysokým teplotám přesunuli na dopolední 11. hodinu.
2: Počasí.
1: Čekáme slunečno, k tomu horko, bude jasno až polojasno, maxima mezi 36 a 39 stupni, zejména v oblasti dolního Polabí výjimečně více než 40, k tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je za sjezdem na Ořech čerstvá nehoda. Na 19. kilometru stojí dvě osobní vozidla v levém pruhu, v odstavném pak kamion. Jede se krokem pravým pruhem. Počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: V staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě dané takové drobnější, který se nahodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrábu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá, a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkaní díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně

Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vycházejí normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil. Tak máme se do toho pouštět, nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100, 120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče. A i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodinář?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Středočeský kraj varuje před zvýšeným rizikem vzniku požáru. Čeští fotbalisté se vrátili z neúspěšného mistrovství světa. A počasí dnes v regionu slunečno, stále horko, maxima kolem 38 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sobotní dopoledne. V celém středočeském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a také vysokým teplotám. Lidé například nesmí používat zábavní pyrotechniku, vypouštět takzvané lampiony štěstí a rozdělávat oheň, říká mluvčí kraje Zuzana Žítková.
4: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohů sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
3: Elektrická síť v České republice je podle distributorů na současnou vlnu extrémních veder připravená. Podle společnosti ČES Distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá přibližně o 2%. Stále je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy neočekává ani pražská energetika, říká Jan Bílek z této společnosti.
5: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
3: Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 ode dneška nejezdí tramvaje. Začínají tam totiž opravy tratě a kanalizace. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července a cestující mohou využívat náhradní autobusovou dopravu, potvrzuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlukou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou s dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině na poslední příčce. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení. Mluvil také o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
7: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
3: A k tématu ještě aktuální informace. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd na ruzyňském letišti v Praze potvrdil, že hlavním trenérem českého národního týmu zůstane Miroslav Koubek.
2: Počasí.
3: Stále slunečno a čekáme také mimořádně horko. Bude jasno až skoro jasno, maxima dnes odpoledne mezi 36 a 39 stupni, zejména v oblasti dolního Polabí výjimečně přes 40, k tomu slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 z Prahy směrem na Brno za sjezdem na Velké Popovice zpomalíte na 18. kilometru. Provoz brzdí stojící vozidlo v omezení na kilometru 24. Blokuje tam pravý pruh, na místě už je policie, zdržení až 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
8: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Když řeknu, že dnes bude naším hostem gorilí tápa, tak z toho plynou tři zásadní věci. Jednak, že bude řeč o gorilách, Jednak, že si budeme povídat o nejslavnější české gorilí samičce Moje a hlavně, že za námi přijel někdejší ošetřovatel pražské zoo Marek Ždánský. Ten sice žije v Praze, ale spoustu času tráví i na své chalupě v Bílichově na Kladensku.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Marek Ždánský se v mládí tak trochu náhodou stal chovatelem v pražské zoo. Staral se tam hlavně o gorily a byl i u významné události, když na svět přišla Moja, první gorilí mládě narozené v české zoologické zahradě. Ale zážitků má pochopitelně mnohem víc. Třeba i z Afriky, kam pravidelně jezdí za gorilami ve volné přírodě. Vítejte u nás.
1: Krásný den všem. Dobrý den.
0: Vy jste vždycky chtěl být chovatelem v zoologické zahradě?
1: Já jsem chtěl vždycky pracovat se zvířatama. A vlastně zoologická to byl obrovský sen a mě se nakonec splnil.
0: A vy jste zatím šel nějak cíleně?
1: To byla všechno náhoda. Já jsem vlastně byl na gymnáziu a potom jsem vlastně měl nastoupit na vojnu a před vojnou jsem byl s kamarádem ještě s děvčatama, jsme byli v zoologické zahradě a tam jsem si na lístek ještě tenkrát stal 5 korun a mám schovaný do dneška. Napsal telefonní číslo, protože jsme odcházeli, tak na té vrátnici bylo, že někoho hledají. Tak jsem si to napsal, to telefonní číslo. No a těsně před nástupem v říjnu mi chytil slepý střevo, tak jsem musel na operaci slepého střeva. Kamarád bohužel musel vodit beze mě na tu vojnu. A já jsem vlastně v prosinci, když už jako jsem se uzdravil, tak jsem říkal, co budu dělat, tak jsem hledal v peněžence na něco a najednou jsem tam našel ten lístek, tak jsem na to číslo zavolal a vzvedla tam paní v zoologické zahradě a řekla, musíte nastoupit hned zítra. Tak jsem tam nastoupil 13. prosince a za pár let, tohle bájný datum 13. prosince, se narodila i Moja.
0: To mě zrovna napadlo, jak jste to řekl, že opravdu to je pro vás symbolika, ta 13.
1: A tenkrát, když mě poprvé oznámil, já jsem asi nevěděl, já jsem miloval tlustokošce, rochy, nosorožce, slony. A ten můj první vedoucí na tom toho hlavního vchodu, když jsem přijel tím autobusem a šel jsem k němu, on se mi představil, tak jsem se nenápadně zeptal, kam teda jdeme, on do pavilonu opic. Byl nahoře vlastně teď jaký indonéská žunek, jak starý pavilon opic, kde vlastně byly všechny druhy od lidopů po středně velký opice, menší opice, až ty nejmenší drápka, ty opičky, všechno v jednom baráku. To byl jako ten starý smradlavý pavilon, ježišmarja, tam jo. No a vydržel jsem tam vlastně celou dobu.
0: Úplně ze začátku jste z toho nebyl nadšený, že půjdete
1: opicí? Byl, jenom, že jsem vlastně o nich nic moc nevěděl. A oni tenkrát u lidopů chtěli, aby pracoval chlap. Tak jsem se tam vlastně zaučoval mi tenkrát paní Švábová, to byla stará paní těsně před důchodem a ta tam pracovala 50 let v té zahradě.
0: No, říkám si, když jste říkal, že tam byla jako ošetřovatelka žena a vy jste přišel potom, co by muž, tak jste se určitě musel s těmi opicemi seznámit. Se samicemi to možná bylo v pohodě, ale co když jste se potkal se samcem jako chlap s chlapem?
1: Ten asumo byl složitější, no a tam to bylo hned od začátku, protože měli jakoby o trošku modernější ubikace, než měli šimpanzi, orangutani a ostatní. Měli takový větší oddělovací boxy, vlastně ložnice se tomu říkal, že oni tam teda přes noc spali. Každý vlastně na noc se zavíral, ta nigra šla do jedné ložnice a on šel do druhé. A paní Švábová vždycky to uklidila, ty ložnice, a vysypala jim tam jídlo a pouštěla je tam. No a Asumo, když mě tam viděl, že jsem tam já, tak on prostě šel a měl v ruce bobek svůj a mrsknul mi ho na obličeji. A to vlastně byl každý den. Každý den, když jsme tam takhle přišli, to máte jako prostě lidský bobek. Takže jsem musel okamžitě do sprchy a takže pak už jsem chodil v pláštěnci, jsem se stačil otočit a oni ty gorily chodí vlastně po kloubech, takže tu ruce mají jakoby v pěst, ale on samozřejmě, když si tam ten bobek nese v té ruce, tak on kulhá, takže už tu chvíli víte, že má nabito.
0: Jasně.
1: Takže už jsem to věděl, takže už jsem se stačil otočit, ale máte ohozený záda. No ale pak samozřejmě bylo třeba den D, kdy paní Švábová musela mít volno, protože nemohla dělat v kuse. Tak já jsem samozřejmě přemýšlel v noci, jsem říkal, to není možné, jak s ním já vyjdu. A pak mě napadlo, já mu prostě do té ložnice to jídlo nedám. Já se ho nechám u sebe, ten lavor s tou zeleninou a ovocem a rozkrájel jsem si to na menší kousky, abych mu to mohl podat z ruky do ruky, abych si s ním prostě udělal kontakt, aby on věděl, že já mu dávám to jídlo. Uklidil jsem ty ložnice, no a nikde jsem to teda dal dovnitř, ale jemu jsem to nechal u sebe a vedle sebe jsem měl popelnici, kde jsem měl ty bobky, jak jsem to uklízel, tu ložnici, zavřenou popelnici a kouzelenou. Na to jsem si dal ten lavor, no a pustil jsem ho tam a on tam vešel, podíval se takhle doleva, to byla taková palandička a na té palandě vždycky měl to jídlo a teď najednou koukal, on tam to jídlo neměl. Tak se podíval na mě, teď vůbec nevěděl, ale samozřejmě už jsem zapomněl říct, že jsem viděl, že kulha měl.
0: Že má nabito.
1: A já jsem začal, vidíš to jídlo, hodíš po mně ten bobek, tu odevřel jsem to víko a takhle to vysypu do toho a nedostaneš nažrat. Zavřel jsem to víko, dal jsem tam zpátky ten lavor a teď, jak jsem domluvil, tak on se na mě podíval a říká se, jo, frajere, a měl jsem to ve obličeji.
0: Další ráno.
1: Ve mě chytli úplně saze. Tak jsem odevřel tu popelnici i s tím lavorem jsem to narval do ty popelnice, zacvak jsem to. A říkám, kamaráde, já seš bez jídla. On se držel chudák těch mříží. No vlastně poprvé v životě nedostal na jíze. A odešel jsem. No a po druhého dne, věřte nebo ne, tak to neudělal.
0: Už ani jednou.
1: Ne. A už jsem s ním vycházel, no, v klidu.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel zvířat Marek Ždánský, který svého času působil v pražské zoo u goril. Když přišel do pražské zoologické zahrady samec Richard, tak vy jste asi s napětím očekávali, jestli některá ze samic otěhotní. Řekněte mi, jak se vlastně zjišťuje u goril těhotenství, stejně jako u lidí?
1: Úplně, no, bo my jsme to tenkrát zjišťovali, takže vlastně hned od toho páření, protože jsme byli nadšený, když jsme se seznamovali, tak už na sebe koukali přes okno a potom přes mříže, aby se mohli dotýkat a ty samice na se nejtěšili a on na ně. Tak tam jsem byl docela klidný s tím, že když jsme to zvedli, ty mříž, a on vlastně začal pářit v obě ty samice. A Kijiu vlastně za chviličku zabřezla, samozřejmě jaký páření, no tak já jsem si vždycky vodil, nalil jsem je čajem, neslazeným, dostali pít a oni se vždycky vyčurali, tak jsem je zase hodil zpátky a těhotenský testy jsem kupoval v lékárně. Koukala, jestli se zbarví dvě čárky a no až když se to poprvé povedlo, tak jsem byl perfekt.
0: No krásně to odstartovalo, vy jste u toho byl. Když se malá moja narodila, pamatujete si na ten den, jaké to bylo?
1: No už jsme měli nervy, protože já jsem to vypočítal blbě. To zabřeznutí bylo testem až tím dalším. Gorily jsou březí 8 měsíců a teď ty lidi, jak to bylo sledovaný těma kamerama, takže přenáší a že se musí oddělit a že musí jít na operační stůl a tohle. Samozřejmě tohle, ty gorily jsou rodinný a to bychom nejvíc ublížili. A ona nepřenášela, bylo to vidět, že má teda břicho větší, měla nalitý prsa, ale pak jsme jedno ráno přišli a ona jí měla v náručí, takže bylo super.
0: A přišla vám ji ukázat?
1: Přišla, my jsme nečekali, protože se, jak se ráno dávají do těch oddělovacích boxů, kdy dostávají takzvané snídaní, protože pak se uklízí ta velká expozice. Tak jsme říkali, když nepůjde, tak to nevadí, jaký to jídlo dáme do té expozice a nebudeme jí zbytečně nějakým způsobem sekírovat. A ona přišla do toho dělacího boxu k těm svým dveřím a vlastně jídlo si vůbec nevzala, tu moju takhle nám dala k těm mřížím a mohli jsme se ho dotknout. Tak to byl pro nás tu Gábinu, jak jsme tam byli tenkrát jako největší projev té důvěry toho zvířete. A vzala si a odešla. To bylo takový až na slzy, no.
0: To si říkám, teď úplně to mám staženo v krku. Vy jste s mojou potom zažil spoustu krásných let, ale zažil jste i jeden velmi náročný okamžik, kdy se malá moja topila a vy jste ji dokonce zachránil a zachránil jste její život. Co se tenkrát vlastně stalo?
1: Bohužel tenkrát se to hodně soustředili kamery s nahráváním, jsme měli jako ve vnitřku, ale výběh snímali kamery, nesnímali teda přímo vodní příkop. Z největší pravděpodobnosti asi moja běžela a spadla do toho vodního příkopu, protože my jsme nevěděli, my jsme s kolegyní ráno přišli do práce a my tam vlastně v té přípravně máme skleněný okna a museli jsme tam dát žaluzie, protože když tam ty žaluzie nebyly, tak ty gorily furt koukají do toho okna, takže ty návštěvníci by viděli akorát jejich zadky.
0: Oni čekají na jídlo.
1: A sledujou je, ne na jídlo, jo, co dělají. A když děláte to jídlo, tak Richard furt klepal na to okno, abyste rychleji zkrajeli a vás sekíroval. A když jsme šli domů, tak se to zatahovali a ráno, když jste to otáhli ty žaluzie, tak jste tam viděli ty gorily v obličeji, koukej, co bude k snídani. A teď jsme to vytáhli a nikdo tam nebyl. Tak koukám na tu obrazovku a oni seděli venku. Koukali jakoby do příkopu, což nás tam to nenapadlo. Gábině říkám, hele, pojď, půjdeme se podívat zepředu od návštěvníků. Když jsme docházeli k návštěvníkům, tak najednou koukám, že oni koukají do vody a tam leží to gorilí tělo. Což já už jsem teda zažil povodně. Když jsme táhli tenkrát utopenýho Ponga, tak jsem se rozeběh a skočil jsem do toho vodního příkopu. Gábina zatím utíkala pro pomoc a musel jsem vylézt na stranu goril, protože tam je hloubka přes 4 metry a nad vodou je elektrický ohradník. Kdyby něco gorily, samozřejmě neumí plavat, lidopy neumí plavat, ale kdyby náhodou se nějak, tak je tam ještě drát a tam je 10 000 voltů. No, takže jsem chytil, vylezl jsem na kraj břehu a začal jsem ji užívat. Richarda jsem měl teda za zádama, ale vůbec jsem ho nevnímal, to byla hrozná rychlost. A ona se probrala, že moja, jak nikdy nebyla v náručí, tak začala ječet. Vedle mě byla Kamba, ta nejstarší samice, říkám, Kambu, švem si ji. A kolegyně zatím zvedala dveře od těch oddělovacích boxů, od těch ložnic, tak oni se sebrali a odešli. No, za 2 hodiny ta moja běhala, jak kdyby se nic nestalo, takže naštěstí to dopadlo dobře, ale asi z největší pravděpodobností běžela, podjelo jí to a spadla.
0: To je neuvěřitelný zážitek, řekněte mi potom, když už bylo po všem, po té události, uvědomil jste si,
1: až když jsem vlastně dostal sedět, to by byla tenkrát snad národní tragédie, protože to, jak to bylo mediálně, to oni všechno, ty lidi hlídali.
0: Sledovali.
1: Mě volali třeba v jednu hodinu, že se moja probudila na můj mobil, já jsem šel v noci čurat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: dnešního středočeského setkání Marek Ždánský nás vzal do zoologické zahrady v Praze, protože tam svého času ošetřoval gorily. Když bylo moje skoro 7 let, tak ocestovala do přírodního parku ve Španělsku. Byl jste rád?
1: Jo, já si myslím, že to je přání vlastně každého ošetřovatele, nebo aspoň takhle by mělo být, protože máďata musí být, protože ty, co žijou v té zoologické zahradě, to potřebují, aby prostě trošku žili ten svůj život. Prostě přání bylo, že to mládě musí vyrůst u té rodiny a pak odcestuje do té jiné zoologické zahrady, tam bude mít svoji vlastní rodinu a tam porodí to mládě. A já jsem se těšil, že se tam pojedu podívat. A mně se to splnilo.
0: Pro mě to byla taková nepříjemná informace. Říkala jsem si, jaké to pro vás musí být, když ta vymodlená holčička, která se konečně narodila, tak odjíždí, ale ono to samozřejmě dává smysl. Ona potřebuje do jiné tlupy, aby tam mohla založit
1: vlastně
0: rodinu.
1: V té gorilí skupině táta její, to je šéfem a ten vlastně je otcem všech těch mláďat. V přírodě to je tak, že táta vyžene svý syny, aby mu nepářili vlastně jeho vlastní samice. A máma vlastně zase vyhání dceru svoji, aby zase táta nepářil. Uh-huh, uh-huh. A v tom pralese oni si najdou vlastní skupiny. V té zoologické zahradě to samozřejmě musí hlídat ty ošetřovatele a informovat koordinátora chovu evropského, který doporučí nějakou zoologickou zahradu. No a koordinátor doporučil moje Kabarseno. Španělsko, kde na ní čekal samec Niky, ještě z volné přírody, jen z mála samců, který jsou z volné přírody. No a ten ji začal pářit, což jsem měl zprávě od ošetřovatelů. Tam porodila, po 2 měsíci jsem za ní přijel a když jsem tam za ní jezdil. Tenhle rok tam za ní jedeme znova, jsme takový blázni. Tak se vracím k tomu, tak jsem tam přijel, vždycky jsem ze strany návštěvníků, normálně jdu jako návštěvníků, kam nechodím ze zádu zbytečně. Ona tam seděla s tím mládětem, koukala, občas se podívala a pak se mě všimla. Teď prosila ten okamžik pro mě. Přišla, sedla si přede mě a teď tam ukázala. To mládě, já musím říct, že vyhrál, kde jsem si vlastně splnil ten.
0: Neskutečný pocit.
1: Jsem splnil ten sen. No pak tam jezdím, jak jsem tam za rok byl zase s dětma, takže jsme si ukázali na vzájem děti a takhle byla vždycky blbné. Jako šoumenka, ale je to zajímavé to, že nikdy nebyla na umělý odchov, že vlastně to, že byly 2 roky a nic se mi výtah z vody, to si podle mě to vůbec nemůže pamatovat.
0: Mně na to připadá úžasné to, že tam opravdu jezdíte jako běžný návštěvník.

0: Že tam nejdete
1: no,
0: jako ošetřovatel.
1: Já si platím normální lístky, vkrát, že pak se pozdravím s holkama, s španělskýma, ty ošetřovatelky, že jim člověk přijede třeba čokoládu nebo něco jiného. Je pravda, že jsem jí dvakrát moje tam přivez dárek, nebo nechal dovést, protože oni byli těžký. Byla krmná bedna a takový pak hlavolam k narozeninám. Tak to jsem musel v PPL, že to bylo drahý, ta bedna stala asi 12 tisíc a ten hlavolam 15 tisíc s tím převozem. A to bylo těžký, že těm gorilám musíte dát těžký věc. Tak mi vždycky dělá radost, když to tam v té expozici vidím a my samozřejmě jsou rádi, tak mě třeba poděkuju.
0: Nebo... A předpokládám, že pokaždé, když tam přijedete a ona si vás všimne, tak za vámi přijde.
1: Jo, no musím říct, že ani nikdo k tomu nenutí, tam vemte si, že nemusí.
0: No jasně, jo. No jasně, přesně
1: a tak. Není to žádný slzy a tohle, to prostě jenom se podíváme, hele, ty jo, dobrý, poznám,
0: víme o sobě.
1: Víme o sobě, není to, že by byla, když odjíždíme, nebo jak si, to je zase to moc to poličení, to
0: ano, ano.
1: Není. To, i když já prašinu do Pražský zónu, vidím tam toho Richarda, tak prostě se na sebe podíváme, víme, já jsem rád, že tam člověk nemusí být špatný, jsou, že už není tam v té zahradě, protože ty zvířata to tak neberou. A to je právě výhoda toho, já jsem zásadně proti tomu polišťování a těm umělým odchovům, protože ty zvířata mají pak hrozný handicap se začleňovat pak zpátky.
0: No a když jsme teď mluvili o tom, že vám moja přišla ukázat svoje mláďátko, samičku Duny, tak on se potom krásně uzavřel ten kruh, protože Duny se po pár letech dostala zpátky do pražské zoologické zahrady.
1: Musím říct, že panu řediteli se podvedl majstrštych, kdy teda dokázal koordinátora chovu asi přesvědčit, nevím, jakým způsobem, protože je nový pavilon, Richard se svýma synama zůstal v tom starším pavilonu a v novém pavilonu je nový samecký sumu a ten už vlastně s mojou není nějakým způsobem příbuzný. No a vlastně Duny přicestovala do Prahy, kde jí se mu začala pářit a už má vlastně mládě, který teď baví všechny návštěvníky a celý ten gorilý pavilon. Doporučuji teď, dokud jsou ty mláďata, protože jsou tam dvě mláďata, a ať ty lidi jdou podívat se, protože teď je nejkrásnější pohled na celou gorilí rodinu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání, ošetřovatelem goril Markem Ždánským, jsme se dostali mezi lidoopy. No a my vás máme spojeného hlavně s gorilami, ale vy se určitě věnujete i dalším lidoopům. A řekněte mi, jaký je rozdíl mezi jednotlivými lidoopy, jako jsou gorily, šimpanzi, orangutani, je tam nějaký rozdíl třeba v povaze?
1: No určitě, určitě. V těch lidoopů to je většinou tak, že ten lidoop si vybírá toho ošetřovatele.
0: Aha.
1: Když nějakým způsobem ho přijme, tak ten ošetřovatel si s ním pak vyvíjí vztah. A když to nejde, tak prostě na to ošetřovatele útočí, nenechá se dávat jídlo, nebo třeba příklad hází bobky, nebo na něj plive. Je agresivní, tak musí ten ošetřovatel změnit to působiště. Takže i ty lidoopy mají to výhradní právo si to ošetřovatele vlastně nějakým způsobem vybrat. Pro mě bylo nejtěžší u orangutanu. Orangutan, teda to je oříšek, ten se nebojí ani vody. Ten, když máte šimpanze a gorilu, tak když třeba zlobějí nebo takhle, tak postříkáte vodou nebo zapnete hadici a oni ustoupějí. A u toho orangutana na něj můžete stříkat tu vodu, on si otírá tu vodu a říká si, počkej, a ti to, takže...
0: No a je nějaká cesta, jak na něj?
1: My jsme měli třeba orangutaní samici opitá, ta přicestala tenkrát z Moskvy a to, která byla drsňačka. A prostě tou prací, tím, že každým dnem jsme se posouvali krok a krok do toho, že jsem říkal, tady dostaneš jídlo, ale musíš přijít a být takový, nekřičet na ní, jako nechat jí to otevřený, jo, na ní netlačit, ano, jídlo dostaneš, když přijdeš do týhle z té místnosti. Jo, ale nezavřel jsem ji třeba týden. Tak se tam prostě týden neuklízelo, ona přecházela, jedla tohle. Pak jsem to jídlo odebral a říkám, když teď přijdeš, tak ti to takhle prondám. Tak to koukala, první den nešla, ale druhý den už si to třeba jistě a posouvali jsme to a trvalo to a takhle jsme se vlastně seznamovali. Všechno záleží na tom daném zvířeti, ale i ten ošetřovatel tam hraje hroznou roli povahově a důležitý je prostě mít respekt a úctu k těm zvířatům.
0: Nesnažit se to přetlačit.
1: Tak je to, a to by mělo být vlastně, když chováte rybičky, když chováte psa, máte kočku, jakýkoliv zvíře, tak prostě musíte mít respekt před těm zvířatem a úctu, protože si to ty zvířata zaslouží a my je vlastně držíme.
0: Dá se tedy říct, když jsme se bavili o těch různých lidoopech, jaký je mezi nimi povahový rozdíl, jaké jsou gorily, šimpanzi?
1: Gorily jsou takový klidasy. Samozřejmě je to individuální, protože každý má svoji povahu. Můžete chytit gorilího samce, který prostě bude trvát furt a třískat do všeho, ale samozřejmě největší nerváci, když to řeknu, tak jsou šimpanzi. Ale to jsou i v přírodě. Ty prostě letí z kopec na kopec a řvou toho a si s váma dělají tuťuňuňu, hrajou po videa a tohle najednou přiletí jim něco přes nos a začne řvát. Jo, takový cholerici. Orangutani jsou rozvážní, ty taky jakoby přemýšlí, jo, v přírodě vlastně většinu času tráví ve stromech, ve vejškách.
0: Podle toho, co říkáte, tak vlastně práce v té zoologické zahradě a s těmi gorilami musela být úžasná v tom, že ten každý den je úplně jiný. Každý den je jiná situace, každý den musíte trochu třeba vymýšlet, jak na ně sledovat, jakou mají zrovna náladu.
1: Přesně tak. To bylo právě, co mě fascinovalo hrozně, že každý den vlastně s ním pracujete, každý den něčím jiným vás překvapí. Myslíte si, že všechno víte a najednou zjistíte, že nevíte nic. My jsme třeba udělali váhu zabudovanou v zemi před mřížema, kde teda my jsme měli displej hned vedle jakoby v přípravně a návštěvníci měli v pavilonu. Zavoláte prvního, vždycky musíte volat stříbrožbetýho samce, takže tady v tom případě byl Richard. Richard přišel poprvý, sedl si na tu váhu, vám tam vyskočilo 189 kilo, dali jste mu za to jabko, on odešel a pak se vážili v ostatní. U těch mláďat to bylo horší, že se třeba chytali těch mříží. Druhý týden jsme zavolali Richarda a on už si sedl vedle váhy a jenom na ten plech, na tu váhu dal jenom nohu a nastavil ruku, že chce jabko.
0: Jakože za odměnu to udělá.
1: Ano. Já mu říkám, no, sedni si tam celý. Ne. A když tak jsem mu dal jabko, on se posunul, tam strčil druhou nohu, ale s tím zadkem seděl vedle. On se posouval, až říkám kolegyním, počkej, schválně, ať víme, o co jde. Takže pak jsme to museli dělat tak vážení jednou měsíčně. Ráno jsme vynechali snídani, no a k obědu už klepal na dveře, protože tam byly i pevné dveře, aby jsme podevřeli k těm mřížím, že už sedí na váze a je připraven. Takže jsme museli, jo, a to je jedno z mála toho, že jste museli vymýšlet.
0: Chtěla vás přechytračit?
1: Chtěla přechytračit, tak jsme museli trošku zabudovat jiným způsobem, no.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do pražské zoologické zahrady za gorelemi. Naším hostem je jejich ošetřovatel Marek Ždánský. Vy dneska sice už v zoologické zahradě nepracujete, ale za gorelemi se pravidelně vydáváte do Afriky. Jak často tam jezdíte a kam konkrétně?
1: Tak já mám asi s kamarádem, s Vladimírem Čechem, klub Gorela, kde sbíráme penízky z prodeje. Já jsem napsal 4 knížky. On má v Klenči pod Čerchovem, u něj v baráku, to je ale vlastně jakoby restaurace nebo Gorilla Café, kde se každý týden pořádají povídání různých cestovatelů, přírodovědců a výtěžek tady z toho jde prostě na podporu Afriky, jakoby vlastně goril ve volné přírodě. A vlastně jezdíme do Rwandy, Ugandy a Konga. Tam máme několik těch projektů. Zmíním třeba 2, kde podporujeme v Kongu 2 učitele, který vlastně učí ochraně přírody místní černoši, což si myslím, že je hlavní velký smysl začít od těch nejmenších. No a pak máme druhý projekt a to vlastně podporujeme stopaře. To jsou vlastně lidi, kteří chodí za gorilama, vlastně učí na přítomnost těch lidí, z kterého pak vlastně ten turismus, že se za těma gorilama jedete podívat a vidíte, tak jako my dva jsme teď od sebe daleko. A to přináší obrovský peníze a vlastně v tu chvíli, co se týká třeba goril horských, teda v té Rwandě a Ugandě, tak když jsem tam byl první v roce 2003, tak bylo 500 goril ve volné přírodě. A teď je rok 2026. Teď jsem tam byl v únoru s Láďou a počet se odhaduje na 1800, takže to stoupá.
0: To zní báječně.
1: Co se týká, teď mluvím o gorilách horských, teda se dá říct, že ustoupilo hodně a samozřejmě nejsou ho habitovaní, všichni to nikdo nechce, ale těch pár skupin, kteří jsou navyklí na ty turisty, fakt ta jedna hodina s gorilama, než za nima dojdete takhle, tak to je 6 až 8 hodinová jakoby cesta, takže celodenní. Stojí 1500 dolarů, což jsou ohromné peníze. Což samozřejmě se uvědomila i ta vláda. Z toho má peníze, má z toho národní park, ty místní vlastně mají, jezdí tam turisti, takže někdo dělá průvodce, někdo nosiče, někdo vyřezává různé sošky, upomínkové předměty, takže to uživí vlastně celý ten region a má to smysl v tuhle chvíli. V tom pralese nežijou samozřejmě jenom gorily a další desítky, stovky jiných zvířat, stromy. Přestalo se kácet, naopak spíš hrozí to, že by ten prales by se potřeboval zvětšit, protože jak se zvětšuje samozřejmě populace těch goril, tak to jsou teritoriální zvířata, které by samozřejmě potřebovaly ten prostor potom větší a větší, takže ono člověk neví, jak to bude zase do budoucnosti, ale v současné chvíli to funguje.
0: Vy jste říkal, že vlastně ti turisté, kteří jsou tam za těmi gorilami, tak tam u nich můžou být maximálně hodinu. To je proto, aby je nerušili.
1: Tak. Já se setkám samozřejmě taky s názorem. Vy je otravujete v zoologický a teď je otravujete i v té přírodě. Já říkám, že tady je zásadní rozdíl v tom, že v té přírodě, když tam jako dojdete, tak oni můžou kdykoliv udělat 3-4 kroky a zmizí vám.
0: Já jsem slyšela, že od goril byste měl mít odstup minimálně 7 metrů. To je z jakého důvodu?
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, ale ten hlavní důvod je kvůli přenesu nemocí. Samozřejmě jakákoliv respirační nemoc tu gorilu může zabít. Mm-hmm. Nebo jakýkoliv lidopa. Takže dřív, když jsme začínali tam, tak roušky se nenosily a pak po covidu vlastně už jsou povinné roušky, což je taky náročný v tom vedru a to nemít. Ale samozřejmě kvůli jejich bezpečnosti, ale někdy se stane samozřejmě, že ta gorila se zvedne a přijde k vám. Oni vysloveně nechtějí kontakt, i když jsou záběry, že třeba strčí nebo takhle. Jakoby, ale nemělo by to být, protože ten přenos těch nemocí nebo nějakých těch bakterií může být pro ně fatální, ale jako přijdou k vám i na metr. No.
0: To potom asi je trochu těžké ten odstup dodržet, že? Protože...
1: No to vlastně, vy jste totiž tak v šoku, že vlastně v zoologické zahradě se zvyklá na mříž nebo na sklo nebo vodní příkop, bariéru a tady ten kolos 200 kilový, když přijde k vám, tak to si myslím, že i ty největší odvážlivci
0: Malá dušička,
1: tak.
0: Stalo se vám někdy, že nějaká gorila na vás vyběhla, neříkám přímo zaútočila, ale něco takového, jak se říká, jakože je tam ten rychlý pohyb?
1: Jo, chytla mi za nohu. Chytil mi, jakoby pubertáček běžel a chytil mi za nohu, ale to jen tak ze srandy. Ale já už jsem viděl, že v nějakém tom postoji. Já jsem si teda myslel, že začne tlouct do hrudi, jakože se chce předvést, ale on se jenom prostě bych chytil mi za kalhoty a pustil hned a běžel.
0: Tak jo, byla to bylo spíš úsměvné.
1: Ale pak jsme narazili, jsme byli v Kongu. Tak jsme šli ke skupině, kde už jsme teda byli varovaní, ale protože my jsme tam měli projekt, takže my máme trošku jiný podmínky, než mají jakoby turisti. A ten stopař, co byl u té gorily skupiny, u toho samce, tak říká, je nervózní, on den předtím se popral s jiným samcem, ustál to, ale má škrabanec na noze a je z toho nervózní. Tak jsme přišli k němu, vidíme, jak to bude vypadat, no a on na nás vybíhal. To vypadalo teda hrozivě, ale on se vždycky zastavil tak 3 metry před váma. Tak při druhém vyběhnutí jsme řekli, že dneska ho otrovat nebudeme.
0: Říká se, že když se dostanete do takové situace, tak nemáte utíkat. Já si to neumím představit, že bych tohle to ustála a vydržela na místě.
1: No, to se moc neuteče.
0: Nejde to.
1: No, to chroští kolem vás a takhle. Záleží samozřejmě, v jakém terénu je chytnete. Někdy jste v kopci. Není to úplně tak jednoduché tam někam utíkat, ale je dobrý jít na bobek, jako dávat podřízenost a je to.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je ošetřovatel goril Marek Ždánský a je tady mimo jiné i proto, že jezdí nejenom do Afriky, nejenom za mojou do Španělska, ale také do Bílechova na Kladensku, kde má chalupu. Jak dlouho už ji tam máte?
1: No chalupa, chata, dřevěný strom. No. Takhle, my tam máme chatičku, já tomu říkám, že to bude historický muzeum, to je malinká, stará, opravdu tam jsme jezdili s mámou, kde není žádná elektrika. Topilo se na kamnech, koupali jsme se v lavoru, voda ze sudu. A tím jsem asi já strávil dětství, jakoby úplně...
0: Ale taková ta chata má správně být.
1: Žádná televize, petrolejka, svíčky, večer. Jo, ale že my jsme byli tak malí, to si pamatuju, že jsme vždycky zvenku přiběhli, protože to je jakoby v lese. Takže jsme přišli tak uřízený, že jsme se opláchli v tom lavoru a šli jsme spát. Máma v tu vodu, si tenka pamatuju, že třeba táta totiž moc na tu chatu na ty víkendy nejezdil a tu vodu ještě vlastně šla zalít zahrádku.
0: Jasně.
1: Bylo úplně, jak se šetřilo prostě.
0: No,
1: a ta byla postavená v roce 1906. To dělal praděda, no a já jsem vlastně později koupil pozemek pod tím a tam jsem asi postavil dřevěný sroubek, to je, ale já to tam miluji, protože koukáte do údolí, tam máte rybníky. Vidíte teda jeden, ale oni jsou tam dohromady čtyři, nádherný les a vlastně to koukáte do stráně. Tak tam já umřu určitě. Děti tam vlastně jezdí od malička, tak doufám, že až nebudu na světě, tak tam budou jezdit dál.
0: Co ono to má ten nejradši, že tam je ten klid a pohoda, ta
1: miluji
0: příroda?
1: Ten klid. Řeknu to, sedím na té terase, vedle leží pes. Děti běhaly, já jsem měl v ruce toho panáčka a koukáte do té dále a říkáte se, to je pohoda.
0: Vy jste krásně zmínil to posezení na terasce, ale zeptám se, jsou tam třeba i nějaká výletnická místa, něco, kam se dá vyrazit na výlet?
1: No určitě je tam Žateci nedaleko, jakoby teď vlastně udělali ten Žatec jako UNESCO, že jo? A ten les prostě prochází, ta příroda je tam nádherná, zatím ještě teda, když poslední dobou mi tam připadá, že se tam hrozně kácí, já teda věřím v to, že to dělají nějak koordinovaně a že vědí co a jak, mojí důvěru, ale někdy mi to připadá, že...
0: Někdy by člověk rád, kdyby to nechali tak,
1: no,
0: jak to je.
1: Kdyby to nechali tak, jak to je, ale nejsem lesák. Ale někdy mi připadá těch aut, co odváží to dřevo. A pak mě mrzí, když najednou ty auto vidím, protože samozřejmě to směřuje na Německo, tak to si říkám, tak když to ještě nezůstává u nás, tak je mi to trošku líto. No. Ale za jiným se znám, tak mu věřím. Mám moji důvěru.
0: Když jste v Praze a zajdete se podívat do pražské zoologické zahrady, tak předpokládám, že vždycky zamíříte ke gorilím výběhům.
1: Jo, určitě se podívat dolů za Richardem, pak jdu za to. To bylo, ono tam vždycky šlo za tolik lidí, že se tam...
0: To je pravda.
1: Takže se snažím spíš v týdnu, no, ale zahrada je nádherná, velká, ale celkově všechny zoologické zahrady teď prostě, co se týká České republiky, šly hrozně nahoru. Třeba Lešná, Ostrava, i ty soukromí, jako je Dvorec. Musím říct, že fakt má to už úroveň.
0: Já myslím, že máte naprostou pravdu, že je skvělé, že se to u nás v těch zoologických zahradách stále zlepšuje a že lidé stále víc přemýšlejí o tom, co je pro ta zvířata důležité.
1: Tak.
0: Moc vám děkuji, že jste přišel, že jste nás vzal nejenom mezi gorily a hlavně vám přeju, ať vám stále dělá radost nejen moje, ale všichni její potomci a vlastně všechno, co děláte.
1: Děkuji a všem přeju krásný den.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl chovatel goril Marek Ždánský. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.

0: vyhrává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Správa železnic připravuje velkou rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu u Prahy. Ve finále fotbalového turnaje v Benátkách nad Jizerou odpoledne Mladá Boleslav nastoupí proti Jablonci. A dnešní počasí slunečno a k tomu horko. Maxima v podvečer kolem 38 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobré poledne. Dnes uplynulo přesně 670 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června roku 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich úmrtí dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
5: Slavný státní soude, je mi těžko.
6: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
7: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
6: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
4: Správa železnic připravuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být v budoucnu závory. Upřesní mluvčí správy železnic David Kabele.
8: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
4: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo přibližně 3 roky. Hotoví by měly být do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun, pokračuje ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
9: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
3: Sport.
4: Do finále fotbalového turnaje v Benátkách nad Jizerou postoupili Mladá Boleslav a Jablonec. Mladá Boleslav včera v semifinále porazila pražskou Duklu 2-0 a Jablonec zdolal Vlašim 2-1. Dnešní finále v Benátkách by mělo začít ve 13 hodin a 30 minut. A ještě krátce z tenisu. Česká tenistka Karolína Muchová vyhrála turnaj na trávě v německém Bad Homburgu a má třetí titul na světovém okruhu WTA. Japonka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku vzdala.
3: Počasí.
4: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech i Prahy slunečno a mimořádně horko, jasno až skoro jasno, maxima mezi 36 a 39 stupni, zejména v oblasti Dolního Polabí výjimečně přes 40. K tomu slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru popojíždí kolona, táhne se na ucpaný pražský okruh. Zdržení je pro osobní vozidla na 10 až 15 minut. Tolik doprava Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začínají písničky na přání, provázet vás i mi bude Iveta Chlumská.
10: A přeji vám krásné sobotní poledne. Písničky na přání.
11: Je velmi teplé, co říkáte, tak věřím, že jste někde ve stínu, odpočíváte, nic nedělejte, protože já myslím, že už jenom ten odpočinek unavuje při těchto teplotách. Každopádně my máme příjemnou muziku, ta vás ochladí a přáli jste si prostřednictvím naší SMS brány na čísle 90 01 04. SMSky posíláte ve tvaru STC, mezera pak váš text, anebo přes webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. Tak dobrou chuť k obědu, pokud si nějaký dáváte, možná třeba něco opravdu lehčího a samozřejmě příjemný poslech všem.
10: Písničky na přání.

Život je krásný, kapela Kryštof na úvod dnešních písniček na vaše přání. 9:09, už tedy začínám plnit vaše přání. Chtěl bych zahrát písničku MiG 21 Malotraktorem a písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem nám napsal Jan, my děkujeme a píseň si užijte a mějte krásný víkend.

Tak jsme se svezli malotraktorem s kapelou MiG 21, teď už Levandulová v podání Hany Hegerové a Petra Hapky. A vy mi píšete, dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Píseň posílá syn Karel.

0: Písničky na přání.
1: Na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy posloucháte písničky na vaše přání a já plním další. Dobrý den do studia i posluchačům. Prosím písničku pro Květu, Romana a Jirku, taky Jarmilku s dcerou Janiny z Podmok a Světlanku. Posílám trochu klidné vody do té pekelné výhně, napsala Jindra. Nezbývá, než souhlasit, opravdu všichni se opatrujte.

A my plujeme dál po rozhlasových vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za další písničkou. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. A všem posluchačům přejeme pěknou sobotu, napsali Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

0: Hosty byli moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Písničky na přání.
1: A píšete mi dál hezké odpoledne, prosím o zahrání písničky od Jany Chládkové s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Věru Kadavou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Hezkou sobotu všem přeje Helena Pospíšilová a my oslavenkyni přejeme všechno nejlepší.

Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro sestřenku Alenku Hrabánkovou k dnešním narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstí přeje bratranec Karel s rodinou a teta Hanka. A gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky na přání.
1: Máme minutu po půl jedné, stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám v poledne, tedy dělají společnost Písničky na vaše přání. Píšete mi dobré sobotní odpoledne vám v rozhlase i všem posluchačům. Prosím zahrát písničku manželu Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníka a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuji a všem přeji příjemné léto, napsala Eva Kozderková.

Prosíme poslat píseň jen pár dnů všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia. Moc děkujeme přátelům za posílané písničky, napsali Hanka a Jiřinka. Moc zdravíme Hanku a Jiřinku, přejeme krásný den.

Dnes řeku lásky posílám babi Jarce, Drahušce, Janinám, Jarmilkám, Veronice, Stáně s Alčou, Květě s Romanem, Věruškám, Maruškám i Zdenkovi a taky vám Iveto napsala Anička z Kutné Hory. Děkuji pěkně, zdravím.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Písničky na přání.
2: Jsou tu stále písničky na přání, píšete mi, přeji krásnou sobotu všem a komu začaly prázdniny, zahrajte taky posluchačům i vám do studia píseň Vzpomeneš si, napsala Veronika z Rakovníka.

Mravenčí ukolébavka teď bude znít naší vnučce Amálce, která oslavila 5. narozeniny. Jinak všem děkujeme za krásná přání k našemu výročí svatby. Napsali Liběna a Fanda s Příbrami.

0: Písničky na přání.
1: A loudá se půl měsíc, posíláme Jarce z Kladna, Květě, Romanovi, Janinám, Jarmilkám, Líbě, Svendy, Marušce, Zdendovi, Světle, Jindře, Drahušce, napsali Stáňa a Alča.

Sobotní polední čas se nám pomalu loudá k 13. hodině, bude tu za 8 minut, mám tu poslední přání. Iveto, zahrajte všem posluchačům a přátelům pro radost a potěšení. Mějte se hezky a buďte v chládku, vzkazují Janiny. Ve 13 hodin zprávy s Otou Nehasilem, pak už se těšte na výlety s Pavlem Kudrnou. Hezkou sobotu a hlavně opatrujte se. Těším se po 14.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V České republice bude o víkendu extrémní vedro. Podle lékařů je zásadní pitný režim. Pražští hasiči likvidují požár truhlárny v Kamínské ulici. U české fotbalové reprezentace bude pokračovat hlavní kouč Miroslav Koubek. A počasí dnes ve středních Čechách slunečno a horko, maxima kolem 38 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sobotní odpoledne. Dnes a pak také zítra může být v České republice podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by měli hlavně omezit pobyt na přímém slunci a také pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolba upřesnil, co může s dodržováním pitného režimu výrazně pomoci.
2: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavili skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
0: Pražští hasiči v těchto chvílích likvidují požár truhlárny a skladu v Kamínské ulici. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4 a kvůli současnému vedru na místo míří další jednotky, které budou střídat právě zasahující hasiče. Na síti X o tom informuje jejich mluvčí Miroslav Řezáč. Podle něj si zasahující hasiči rozdělili požářiště na dva úseky a daří se jim chránit okolní objekty. Vedení radnice v Českém Brodě na Kolínsku hledá firmu na opravu takzvané žluté polikliniky. Dělníci tam postupně opraví fasády, střechu a také vnitřní prostory ordinací. Práce by měly začít letos v létě, hotové budou v příštím roce. Předpokládaná cena zakázky je kolem 18 milionů korun, říká starosta města Tomáš Klinecký z TOP 09.
3: My bychom v rámci chystané rekonstrukce chtěli zrekonstruovat první patro a podkroví tohoto objektu, zrekonstruovat fasádu a střechu, aby ten objekt mohl sloužit jako zázemí pro nové lékaře, pro ordinace, které bychom chtěli ve městě postupně opět otevírat.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace se dnes dopoledne vrátila do Prahy ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve třech zápasech ve skupině jediný bod a nepostoupil ze základní skupiny. Spekulace o tom, že by v roli hlavního trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer českých fotbalistů Pavel Nedvěd.
4: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
1: Počasí.
0: V regionu středních Čech čekáme nadále slunečno a mimořádně horko. Bude jasno až skoro jasno, maxima v podvečerní době kolem 17. hodiny naměříme mezi 36 a 39 stupni a zejména v Dolním Polabí výjimečně přes 40. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude ještě tepleji, maxima mají vystoupat na 38 až 41 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na hlavním tahu číslo 6 Praha Karlovy Vary staví v Petrohradu most a jezdí se tam kyvadlově. Delší fronta je směrem do Varů, přibližně na 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi a pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u Jihočeského Tábora, na jejímž vrcholu nás čeká Babina, Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, letos hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posazením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěměch, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře.
2: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: 1975 koupil Karel Šmíd a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V Doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Šmíd.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousko-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generál majorem, měl titul generál majora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes, já nevím, pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jedinýho hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhletom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Šmíd, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno – Babina. Kde to tu najdem? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnilina hor, a jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice přímo u lázní se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu, a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako v loni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900. To říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete chcete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
0: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek Všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely, která je zasažená ničivým zemětřesením. Středočeský kraj varuje před rizikem vzniku požárů. Noc bude tropická a v neděli teploty vystoupí až na 41 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Bezmála 70 záchranářů a hasičů odletělo dnes v 11 hodin z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc.
5: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
6: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
5: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
7: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
5: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: V celém středočeském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a vysokým teplotám. Lidé nesmí například používat zábavní pyrotechniku, vypouštět takzvané lampiony štěstí a rozdělávat oheň. Zdůrazňuje mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
8: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohů sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
4: Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí ode dneška tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
9: O výluce informujeme prostřednictvím hlášení ve stanicích metra a na vybraných místech dotčených výlukou jsou umístěny informační tabule a lidé se mohou s dotazy obrátit také na informátory dopravního podniku v reflexních vestách.
3: Sport.
4: Karolína Muchová vyhrála turnaj v Bad Homburku. Ve finále vedla nad Naomi Osakovou 6-1 a 1-0. Když Japonka zápas kvůli zdravotním potížím vzdala, Muchová má třetí titul na okruhu WTA a první na trávě. V pondělí vstoupí na Wimbledonu.
3: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 23 až 19 stupňů. V neděli čekáme rekordní vedro. Bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na západě kraje ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty vystoupí na 38 až 41 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na D4 u 26. kilometru ve směru na Strakonice se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně. Na D1 u 54. kilometru ve směru na Brno blokuje porouchané auto pravý pruh. A na Pražském okruhu zůstává do 16. hodiny zavřený výjezd na exitu 16 Slivenec od dálnice D7. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už vaše oblíbené středočeské odpoledne s Ivetou Lukešovou.
10: S Ivetou Chlumskou, ale to nevadí. Hezký den všem.
3: Středočeské odpoledne.
10: Ano, to vedro se na nás podepisuje úplně na všech, ale věřím, že na vás ne, že jste někde ve stínu, že si užíváte pohodu a že máte dobrou náladu. Příjemná muzika, ta je nachystaná v této hodině. Tomáš Klus, taky Hana Zagorová, Petr Novák zaspívají pro vaše radost. A dneska máme opravdu tropický den. Vysoké teploty vyhnaly spousty lidí k vodě, dokonce i naši reportérku, a ona se nám od Ody ozve, takže určitě si počkejte na podrobnosti. Taky se dozvíte, že čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Podrobnosti přidáme už za chvíli.

0: 14 minut máme po 14. hodině. Jsme rádi, že sobotní odpoledne velmi teplé trávíte tedy ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. No, za chvíli vás samozřejmě taky osvěžíme, alespoň informacemi. Teď vám povíme, že malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a taky zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla totiž vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT Univerzity obrany a technologických firem.
1: Tři vrstvy zásahový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: To žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, tady pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
5: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
5: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
5: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
5: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
5: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom přesná. Je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Dneska máme tropický den, vysoké teploty vyhnaly spousty lidí k vodě, z pražského koupaliště se nám za chvíli ozve taky naše reportérka, takže se dozvíme, jak to takhle u vody vypadá. Pokud vy také míříte k vodě, nezapomeňte nějakou pokrývku hlavy, určitě opalovací krém, najít si nějaký stín a hlavně dodržovat pitný režim.
7: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

letonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tropický den dnes máme ten 27. červnový. Kdo dnes mohl, vyrazil se schladit k vodě. Na koupaliště v pražské divoké Šárce se vydala reportérka Monika Doležalová, se kterou jsem teď ve spojení. Moniko, hezké, velmi horké odpoledne. Pověs nám, jak to na místě vypadá? Je tam hodně lidí?
1: Hezké odpoledne, ano, hodně. Areál už se zaplnil. Ve stínu pod stromy nenajdete žádné volné místo. Nejlépe to teda vymysleli návštěvníci se slunečníkem. Celé dopoledne se před areálem tvořila dlouhá fronta. Teď už je konečně o trochu menší. Lidé ale stále přicházejí. Naopak ti, co přišli ráno, tak ty už postupně odchází. Atmosféra je ale navzdory vedru velmi dobrá. Jsou tu rodiny s dětmi,

0: skupiny kamarádů i lidé, kteří si sem přišli jen na chvíli odpočinout. Hodně lidí se chladí ve vodě, ta je chladná, a nebo ledovými nápoji, a personál tady má opravdu napilno. Fronta na občerstvení, ta se postupně také zvětšuje.
1: Moniko, a možná taková trošku zvláštní otázka, ale sportují lidé v areálu, anebo to v tomhletom počasí prostě vzdali?
0: Čekala jsem, že sportoviště budou volná, ale není tomu tak. Překvapilo mě to, je obsazeno beach volejbalové hřiště. Lidé hrají i stolní tenis, už jsou obsazené 3 pingpongové stoly, ale teda největší aktivitu to vykazují děti, běhají po areálu a užívají si vodu, no a nebo koukám, že zrovna i skáčí na trampolíně. Je znát, že ale většina lidí stejně volí spíš klidnější režim, odpočívají na dekách, vyhledávají stín a snaží se hlavně dodržovat pitný režim.
1: To je dobře. Od vody v pražské divoké Šárce se nám do vysílání přihlásila reportérka Monika Doležalová. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Znovu obnovená část trasy nejstarší polabské řeparské drážky nabízí každý víkend příjemný výlet vlakem, taženým parní nebo dýzlovou lokomotivou po úzkorozchodné trati. Do kolínských Sendražic se vypravíme prostřednictvím rozhlasových vln už za chvíli. Tak si to nenechte ujít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Výlety po obnovené části úzkoro schodné dráhy, která sloužila pro dopravu cukrové řepy do cukrovarů v Polabí. To nabízí řepařská drážka v Kolínských Sendražicích. Kvůli vysokým teplotám jezdí vlaky jen dnes, a to pouze dýzlové. Natáčela tam naše středočeská stopařka Žofie Nováčková.
2: Pěkným počasím je znovu v provozu Kolínská řeparská drážka. Více k ní a k jejímu provozu mi řekl šéf klubu pro obnovu drážky pan Tomáš Vanča.
3: Kolínská řeparská drážka je unikátní malodrahou na dopravu cukrové řepy původní a historie sahá až do roku 1894. V tom je unikátní a potom ještě také, že byla nejenom nejstarší, ale nejdéle využívaná až 70 let. A ještě další zajímavostí je, že to byla původně šlechtická malodráha, vymyšlená rytířem Horským a jeho vnukem Adolfem Richtrem postavena. Takže to je určitě to, co návštěvníky láká.
2: O velkých letních prázdninách jezdí vlaky na kolínské řepařské drážce kromě každého víkendu, taky každou středu celý den.
3: Předposlední víkend v srpnu je naplánovaná akce s kovbojema, kdy budou určitě přepadávat vlaky na kolínské řeparské drážce u Bíchor. Na nádraží v Sendražicích se mohou zakoupit jízdenky, aniž by si museli objednávat. Když je potřeba, tak přidáváme automaticky vagón, čili není žádný problém a budeme se na všechny návštěvníky velmi těšit.
2: Říká za klub pro obnovu drážky pan Tomáš Vanča. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
1: A já ještě doplním tedy, že tento víkend 27. a 28. června jsou jízdy změněné. Jezdit se tedy bude jenom dnes 27. a to s dieselovými lokomotivami. Nedělní jízdy jsou zrušené samozřejmě kvůli vysokým teplotám.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: No, a já myslím, že jsme si přáli na prázdniny pro děti i pro sebe na dovolenou sluníčko. Pokud jste si to přáli taky, tak jsme si to přáli asi moc všichni. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit ta současná vedra, ale určitě nám to objasní po 15. hodině meteorolog České televize Pavel Karas. Tak si počkejte na informace o počasí a počkejte si i na další příjemnou muziku, třeba Bee Gees, taky Dalibor Janda nebo Divokej Bill.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Česko zažívá tropický víkend. Meteorologové varují taky před požáry. Ve věku 102 let zemřel František Víndl. Bojoval proti nacismu i komunismu. Noc bude tropická a v neděli teploty vystoupí až na 41 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ty můžou navíc na Moravě vydržet až do pondělí. Lidé by měli hodně pít, ideálně čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry, a to na většině území Česka. Lidé by tak neměli rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Až do odvolání je taky vyhlášená v Ústeckém kraji smogová situace kvůli vysoké koncentraci ozonu. Lidem se může hůře dýchat. Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření taky pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu. Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
3: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
2: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory, pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
2: Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Bylo mu 102 let. Informoval o tom projekt Paměť národa. Víndl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo, říká mluvčí Paměti národa Alžběta Chrbáková.
5: Pomohl v období komunismu uprchnout za hranice stovkám lidí a kvůli tomu strávil v různých vězeních, včetně Jáchymovských dolů, více než 10 let. Z osobních setkání víme, že pan František byl čestný muž a měl své principy, za kterými se vždy stál.
2: Konfederaci politických vězňů založil Víndl po sametové revoluci v rodných Klatovech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 23 až 19 stupňů. V neděli čekáme rekordní vedro. Bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na západě kraje ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty vystoupí na 38 až 41 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D10 u 29. kilometru ve směru na Turnov je po srážce auta se zvěří překážka na vozovce. Na D1 u 54. kilometru ve směru na Brno blokuje porouchané auto pravý pruh. A na D5 u 31. kilometru ve směru na Prahu stojí taktéž porouchané osobní auto. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už pokračuje Iveta Chlumská a středočeské odpoledne.
6: A stále vám přeji hezký den.
1: Středočeské odpoledne.
6: A jsem ráda, že vám můžeme dělat společnost v tom odpoledni, kdy opravdu teploty atakují ty příčky, o kterých se nám možná v minulých dnech ani nesnělo. No po těch deštivých dnech asi jsme si hodně přáli slunce a bylo nás dost, co si ho přáli, takže teď ho máme a vypořádáme se s ním. Já se za chvíli zeptám Pavla Karase, meteorologa České televize, jak dlouho tyhle tropické teploty potrvají a jak tedy s tím naložit. Každopádně taky se dozvíte, že před 100 lety zavalili obec Dneboch na Mladoboleslavsku 3 miliony kubíků zeminy. Co neštěstí způsobilo a jak na událost vzpomínají místní, se dozvíte, když zůstanete s námi.
1: Středočeské odpoledne s

0: Počasí ve středních Čechách.
1: Po 15. hodině vždy voláme do České televize, abychom se zeptali, jaké máme počasí. No, ptát se, jaké máme dnes ve středočeském kraji počasí, by bylo asi směšné a zbytečné. Tak já se zeptám, kolik stupňů aktuálně v téhle Výhni naměříme, a ptám se Pavla Karase. Hezké odpoledne přeji do České televize.
2: Přeju krásné odpoledne. Tak to odpoledne máme skutečně velmi horké. Ty teploty se dostávají vysoko až nad 35 stupňů Celsia. No a dokonce jsme se dočkali v Řeži u Prahy té 40, takže tam aktuálně teplota na rovných 40 stupních. A ty teploty zatím ještě pořád slabě stoupají, tak uvidíme, kam se ještě během dnešního odpoledne dostanou.
1: Možná budou padat teplotní rekordy, ale to si objasníme až zítra, je to tak?
2: Je to pravda, samozřejmě ty teplotní rekordy budou padat, to je vlastně v této chvíli jisté, a jaké to budou teplotní rekordy, už budeme vidět přibližně kolem té 5. hodiny odpolední, takže v dnešních událostech určitě ukážu, kde ten teplotní rekord padl, na kolika procentech stanic to bylo a kde byla vůbec ta nejvyšší teplota. No a samozřejmě ten zítřek by měl být ještě teplejší než dnešek, ty teploty by se měly pohybovat zítra nejčastěji mezi 35 a 40 stupně Celsia, a bude předcházet na řadě míst tropická noc, protože teplota ve středních Čechách bude klesat na 23 až 19 stupňů Celsia. O tropické noci mluvíme ve chvíli, kdy ta teplota neklesne pod 20 stupňů, což bylo dnes po ránu přibližně na pětině stanic v celém Česku. No a co se týká odpoledních teplot, tak zítra budeme atakovat pravděpodobně i to absolutní maximum, které má hodnotu 40,4 stupně Celsia, bylo naměřeno v Dobřichovicích, takže zítra pravděpodobně tato nejvyšší, vůbec nejvyšší teplota, která kdy byla v Česku naměřena, zřejmě padne.
1: V noci tedy se nevyspíme, to nám samozřejmě už jste teď řekl, že další tropická noc před námi. Chtěla jsem se právě zeptat po vzoru Heleny Vondráčkové, jak zpívá v písni Jak mám spát. Ona ale nemůže spát z lásky, my nemůžeme spát z vedra a ještě zítra bude slunce přitápět. Jak dlouho tohle všechno potrvá?
2: Tak potrvá to do začátku příštího týdne. Zítra ty teploty čekáme mezi 38 a 41 stupně Celsia, ale k večeru už se na západě kraje může při zvětšené oblačnosti objevit první ojedinělá přeháňka nebo bouřka. No a samozřejmě v pondělí a v úterý už by studená fronta měla postupovat přes naše území dál k východu, takže po delší době se objeví ve středních Čechách déšť, přeháňky, ale i bouřky, a ty bouřky můžou být výjimečně i silné. V pondělí bude ta noc velmi teplá, teploty se budou pohybovat až kolem 22 stupňů Celsia. Maxima vyšplhají ještě na 32 až 35 stupňů, ale už se postupně od západu dočkáme na většině území deště, přeháněk a jak už jsem říkal, i těch zmiňovaných bouřek, při kterých může napršet až kolem 50 litrů vody na čtvereční metr, a při těch opakovaných bouřkách to může být i o něco více. No a v úterý už ty nejvyšší teploty zůstanou častěji pod tou tropickou 30, to znamená maxima čekáme mezi 27 a 30 stupni a bude už většinou zataženo nebo oblačno na většině území s deštěm, přeháňkami a stále ještě místy i s bouřkami, které můžou být výjimečně silné.
1: Takže na konci června budeme se vracet k normálu. Říká meteorolog Pavel Karas. Já vám moc děkuju za informace o počasí. Budu se těšit zase zítra. Naslyšenou.
2: Rádo se stalo a přeju krásné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Před stolety zavalili obec Dneboch na Mladoboleslavsku 3 miliony kubíků zeminy. Několik domů půda srovnala se zemí. Nikomu se zaplať pámu nic nestalo. Co neštěstí způsobilo a jak na událost vzpomínají místní, tak to vám povíme za chvíli.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Young nám také přispěl do našeho sobotního odpoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď přispějeme informací, že obyvatelé obce Dneboh u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku si dnes připomínají tragický sesuv půdy ze 27. června roku 1926. Přesně před 100 lety se tam v 11 hodin dalo do pohybu větší množství zeminy, které srovnalo se zemí 8 domů. 3 museli obyvatelé následně zbořit. Stát zůstal jediný. Lidé je ale včas stihli opustit. Nikomu se tedy nic nestalo. Katastrofu způsobily nadměrné srážky.
1: Dneboh má dnes 264 obyvatel, tehdy tady bylo 11 chalup. Nahoře ve skalách je zřícenina hradu Drábské světničky nebo Heroldova vyhlídka. S rodinou tady bydlí Zuzana Morkusová. Zuzano, bojíte se dalších sesuvů? Usíná se vám dobře?
2: Mě rozhodně, mě trápí víc vítr od ještědu, než sesuvy půdy.
1: Podobně tady mluví i další lidé. Majitel domu pan Jiří v bývalé osadě, které se tady říkalo Kavčina, má ale u domu praskliny.
3: Jsou praskliny, každý léto jsou velký praskliny. Ne, nechodím kontrolovat, to je jenom, že vždycky, když je takovýhle sucho už, tak začíná ta zem opravdu pukat.
1: Zuzana Morkusová přidává ke smutnému tématu i veselé příhody.
2: Několik stovek hasičských družin vlastně přijelo a byl župní hasičský sjezd. A ten se konal vlastně 20. června a hospodský Josef Erber potom zaznamenává, že se na konci rozhodli, že hodí korunou, který termín by byl lepší, jestli 20. nebo 27. A koruna rozhodla, že ten župní se udělají 20. A on tak hezky potom v těch vzpomínkách píše. A to bylo právě jako, že ta štěstěna ukázala, protože kdyby to bylo 27., tak tam sice budou všichni zasahovat, ale žádná sláva z toho nebude.
1: A za týden se teda stalo to neštěstí, takže hospodský si posteskl, že když by to bylo ten den, takže by zasahovali, ale nebyla by žádná sláva.
2: Přesně tak. A on tam na tom hezky vydělal, to tam taky popisuje.
1: V archivu Českého rozhlasu jsme našli i vzpomínky jedné z místních babiček. Ta se narodila rok po tragédii.
4: My jsme bydleli a za námi bydleli nějaký Valentovi. No a paní Valentová přišla k nám pro tatínka, aby se tam šel podívat, že se jim nějak rozpadá barák. No a on tam odešel a maminka pro něj šla, aby šel domů, že se nám rozpadá taky. Snad asi 11 baráků tam bylo a všechny se jako sesypaly.
1: Vesnice teď stojí v bezpečné vzdálenosti od skal. Proč k sesuvu došlo, popisuje geolog Filip Hartwig.
5: 1926 bylo velice vlhké, takové to brzké jaro, pozdní jaro, brzké léto. V podstatě 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
1: Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů a to ke zkoumání problematiky sesuvu. Z Dneboha Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A bohužel budeme hovořit i o další katastrofě. Z pražského letiště dnes odletěly do Venezuely desítky českých hasičů a záchranářů. Budou tam pomáhat lidem zasaženým ničivým zemětřesením. Za chvíli si k tomu povíme víc.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. We'll be right back.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: můj.
1: 15 hodin 45 a půl minuty k tomu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy máme. No a doufám, že vy se opatrujete, teploty nám stále stoupají, my vám ale i nadále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy příjemně hrajeme, ale taky přidáváme informace, o kterých byste třeba chtěli vědět. Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Ti dnes odletěli z ruzyňského letiště Václava Havla v Praze. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc. Vrátit by se měli po zhruba 10 dnech.
2: Jednotko, pozor! Rozchod!
3: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou záchranářské práce ve Venezuele mimořádně náročné.
4: Venezuela sama o sobě není jednoduchá země, je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
3: Hlavní jádro bezmála 70členného týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je další specialisté, říká velitel záchranářského oddílu Petr Vodička.
5: Máme jdou lékaři, jsou tam specialisté na technické vyhledávání, to znamená vyhledávací kamery. Máme sebou lesce pro případ, že by byl potřeba zasahovat na výšce nebo nad volnou hloubkou. Plus 8 psů, to je pro nás důležité, protože psi to jsou takový ty naše oči a nosy.
3: Do Venezuely poletí čeští záchranáři a hasiči zhruba 11 hodin, popisuje mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Klára Ochmanová.
6: Přílet se tak předpokládá kolem 16. hodiny místního tedy venezuelského času a kolem 22. hodiny českého času. Následovat bude překládka materiálu, poté bude tým pokračovat letounem německých ozbrojených sil na vojenské letiště v Caracasu.
3: Po příletu se tým USAR spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou přidělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Za 12 minut 16. hodina uslyšíte další zprávy, chystá je pro vás Josef Mádle. No a my pro vás chystáme také hvězdné návraty po 16. s veselými ukázkami a vyprávěním herce, zpěváka a divadelníka i malíře Františka Ringo Čecha. Dozvíte se, proč se nejdřív vyučil, jak se dostal k malování nebo jakou muziku miluje. A uslyšíte i jeho písničky. To vše nabídneme po 16. tak si to nenechte ujít.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord. Nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí. Jde zatím o nejtragičtější den letoška. Noc bude tropická a v neděli teploty vystoupí až na 41 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 desetiny stupňů Celsia. To je o dvě desetiny stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě v pondělí. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech a parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. Radnice Českého Brodu na Kolínsku hledá firmu na opravu takzvané žluté polikliniky. Dělníci tam opraví fasády, střechu a vnitřní prostory ordinací. Práce by měly začít v létě a hotové budou za rok. Předpokládaná cena zakázky je kolem 18 milionů korun, říká starosta města Tomáš Klinecký z TOP 09.
3: My bychom v rámci chystané rekonstrukce chtěli zrekonstruovat první patro a podkroví tohoto objektu, zrekonstruovat fasádu a střechu, aby ten objekt mohl sloužit jako zázemí pro nové lékaře, pro ordinace, které bychom chtěli ve městě postupně opět otevírat. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve 3 zápasech jediný bod a nepostoupil ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
4: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasná nebo skoro jasná noc a teploty klesnou na 23 až 19 stupňů. V neděli ale čekáme další rekordní vedro. Bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na západě kraje ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty vystoupí na 38 až 41 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 u 54. kilometru ve směru na Brno blokuje porouchané auto pravý pruh. Zdržení hrozí také na D5 u 31. kilometru směrem na Prahu, kde stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už oblíbené hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
6: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
5: Proč myslíte?
6: Televize je totiž fotbal.
5: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
0: Teplo, žár.
5: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
0: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
5: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
6: To jsem viděl v televizi.
5: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchači a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten figumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: To vidíte, chlapci, zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
7: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech. Já!

0: Vždycky.
1: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby jsi přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Nevím. Si.
0: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300x4.
1: Co jde?
0: Dobrý počtáš.
1: No dobře, no když vím ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
2: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 10.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, to je dobře, ale jo. Máš třeba víc drážistů?
0: No, asi ne. Na co?
1: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vlasy za růz, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista. Vizážista je... Je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
3: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
4: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem, Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silné emotivní zážitky. Jo? Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botás.
2: Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikeši?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Anderlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností,

0: vedle Karla Gotta. Já bych ale nic... se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice, nebo...
1: Ale to je Peter Bruegel.
0: Cože to je?
1: To je Bruegel.
0: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takový nevyzná se v tom člověk.
1: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
0: Ano, ale to snad není špatně.
1: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovaný ta přísloví.
0: Ano.
1: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
2: Chromý
1: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
0: No,
1: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
2: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. Ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
0: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
2: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
0: Ano. A levnější než ten Bruegel.
2: A barevnější.
0: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
2: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí svíčková. Já taky ne.
0: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
1: No.
0: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
1: Řekni upřímně,
2: to je nádhera.
0: Toho neumíš.
2: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
0: Ano.
1: No, prosím.
2: Karle, ty nejseš jenom goldene Stimme Ausprag. Ty seš goldene Štětec Ausprag.
3: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
4: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
3: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Střední Čechy.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Minaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra. A myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna, se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že bychom se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznáčím.
5: Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem udělal, jsem mu dal ránu teda. Mám, musím se, nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Jako na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je spíš.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... Jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
8: Ale já tě stejně nedohoníš.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivýho starého papriky? Nerozumím mu ani slovo říká samý blbosti.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Kmedovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na středočeskekulturnileto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko budou sužovat vysoké teploty po celý víkend. Lidé by měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Hasiči dostali pod kontrolu požár v pražském Suchdole. 7 jich museli záchranáři ošetřit kvůli přehřátí. Noc bude tropická a v neděli teploty vystoupí až na 41 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku padl absolutní teplotní rekord v Doksanech na Litoměřicku. Naměřili 40,6 desetin stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2012 tak překonali o 2 desetiny stupně. Podobná vedra mají pokračovat i zítra a na Moravě ještě v pondělí. Zdravotníci proto doporučují omezit pobyt na slunci a pravidelně pít. Co dělat při nevolnosti zhorka, popisuje mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
3: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovou tu chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
1: Hasiči dohašují požár truhlárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou. Na místě ale zůstávají i kvůli rozehrání poškozené konstrukce. Informovali o tom na síti X. Kvůli přehřátí museli záchranáři ošetřit 7 zasahujících hasičů. Vyhlášený byl 3. stupeň požárního poplachu ze 4 a 2 lidé se ještě před příjezdem jednotek sami evakuovali. A právě kvůli vedrům vlna veder komplikuje i leteckou dopravu mezi Prahou a Anglií. Londýnská letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů. Desítky spojů letiště úplně zrušila, včetně letů do Prahy a z Prahy. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vedrech vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC má zpoždění víc než 800 letů. V některých případech cestující čekají až 11 hodin. Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
4: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
2: Počasí.
1: Čeká nás jasná nebo skoro jasná noc a teploty klesnou na 23 až 19 stupňů. V neděli čekáme rekordní vedro, bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na západě kraje, ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty vystoupí na 38 až 41 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 u 31. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už má pro vás Iveta Chlumská písničky na přání.
5: Hezké odpoledne.
2: Písničky na přání.
5: 4:17. Dnes ještě jednou vítejte při poslechu druhé hodiny písniček na vaše přání. Vaše přání je mojí milou povinností a vy jste hodně využívali naši SMS bránu s číslem 90 011 04. Psali jste ve tvaru STC, mezera pak váš text. A nebo přes webový formulář, který vám k dispozici na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Teď už si udělejte pohodlí, věřím, že jste někde ve stínu, příjemně naladěni. My začínáme.
2: Písničky na přání.

Jako posel dobrých zpráv zaspíval Karel Gott na úvod odpoledních písníček na vaše přání. Mám tu první, vy mi píšete hezké pozdní odpoledne vám do Karlína i všem věrným posluchačům a přeji příjemný poslech. A prosím o píseň Budu při tobě stát, napsala Veronika z Rakovníka.

0: Písničky na přání.
1: Jsme tu s vámi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s písničkami na vaše přání a teď už překlápíme desku a v dechovém duchu dohrajeme do hodiny 18. Píšete mi hezký podvečer všem, písničkou z mého kraje chci pozdravit Aničku z Kutné Hory, Aničku z Úpice, Libušku z Vendy, také Janičku a Zdendu, spokojené manžele Libienku s Fandou a Zdeničku s Jirkou. Přeji všem, aby jim vydržela veselá mysl Jindra a díky, že máme Český rozhlas Střední Čechy. My díky, že jste na našich vlnách.

Píšete mi dál, srdečně zdravím, zahrajte k svátku Pavlovi Podneckému, ještě písničku posílám bratrovi Jirkovi, taky Aničce Pikuljakové, Jarmelkám, Jindřišce, Květě s Jirkou a Romanem, Procházkovým a Veronice do Rakovníka. Napsala nám Anička

Píseň to byla Kočka v podání Golčovanky. Dáme si další písničku na přání. Dobrý den, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Procházkovým, Jadrným, Pečinkovým, Novotným, Květě, Jirkovi a Romanovi, Marušce a Zdendovi do Nymburka a taky Světlance. Napsali Libuše a Vendy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: Pokračují písničky na přání, píšete mi, Iveto, zdravíme vás a všechny posluchače. Dnes písnička, ať potěší Jindřišku, Drahušku, Světlanku, Stáňu s Alenkou, Aničky z Úpice a Kutné hory a všechny Marušky. Milá děvčata, na nebi, když zazáří měsíček a za ním plno hvězdiček, ať je váš večer naplněný radostí, štěstím a láskou. To od srdíčka přejí dvě Jarmily.

Říká se, že na nápravu chyb není nikdy pozdě, proto se nyní upřímně omlouváme manželům Procházkovým za naši opožděnou reakci. Libienko a Fando, do dalších roků společného života přejeme, aby vaše srdce stále vydávala pevné, silné a jasné údery jako srdce příbramských zvonů. A tak oběma vraceli i štěstí z mládí, aby jejich hlas posiloval zdraví. Přejeme také, aby vaše sny a touhy se staly reálnými a tak upevňovaly i vzájemnou důvěru a lásku. Slyšíte, jak zvoní? To jen pro vás je posílají Janička a Zdenda.

Šuhajka s písní Slyšíš, jak zvoní, a vy mi píšete, i ve to zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou i vám. Přejí si Janiny. Děkujeme.

0: Písničky na přání.
1: A symbolicky studánku posílám pro Jindřišku, Libušku, Svendy, Jadrným s dcerou, Pečinkovým, Ptáčkovým, Vápeníkovým a všem dalším posluchačům, napsala Anička z Kutné Hory.

Od studánky pojďme do chaloupky pod horama, pěkný sluneční podvečer, píšete mi, píseň posíláme Aničkám, Světlance, Haničce, Jiřince, Jindřišce, Pečinkovým, Libuši, Vendy, Marcele, Ale, Stáně, Maruškám napsali Liběna a Fanda s Příbrami.

Prosíme o zahrání písničky Voňavá, Libuši a Vendy, Janinám, Jarmelkám, Jindře, Světlance, Pečínkovým, Novotným, Dosvoru, Jadrným a Vápeníkovým. Napsali Květa a Roman.

0: blízkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: 6:15 a píšete mi ještě, že mě už nehřeje mládí, jinak by mě kleplo. Šumaře Bártu posílám všem posluchačům i vám, Iveto, napsala Světla. Nezbývá, než souhlas.

Tak to byl Šumař Bárta a teď prosíme u našich kasáren Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Pečínkovým, Novotným ze Svoru, Věře z Čachovic, Liběně s Vandou, Veronice, Marcele a Podneckým. Napsali Stáňa s Alčou.

Za 8 minut 18. hodina, to znamená, že tu máme poslední přání. Prosíme, zahrajte pro oslavence k narozeninám a k svátku. Narozeniny slaví Jaroslava Ležalová, Jiřina Vindoušková a svátek Vlačka Drahozalová, Zdena Hasnedlová, Zdena Barešová, Pavla Kobyláková. Všem přejeme hodně zdraví. Michal Matyáš, Iva Kobyláková, Žítkovi, Kosprtovi, Vašek Ležal a ostatní. Gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy. V 18 hodin zprávy a samozřejmě po 18. také setkání Šárky Formánkové. Já se s vámi ráda setkám na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zase zítra. Do té doby opatrujte se.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V Doksanech naměřili 40,8 stupně. Může jít o nový teplotní rekord Česka. Lidé v Den Bohu na Mladoboleslavsku si připomínají 100 let od tragického sesuvu půdy. Noc bude tropická a v neděli teploty vystoupí až na 41 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Pražští záchranáři vyjížděli dnes do 16. hodiny ke 30 kolapsům z vedra. Nemocnice v Motole, Homolce i Všeobecná fakultní nemocnice hlásí víc pacientů s úpalem, úžehem, dehydratací nebo zhoršením chronických nemocí. Nejvíc ohrožení jsou seniori, kardiaci, onkologičtí pacienti a epileptici. Záchranáři radí pít, zůstat ve stínu a při vážnějších potížích volat linku 155. Dne Bohu na Mladoboleslavsku si dnes připomínají tragický sesuv půdy z 27. června roku 1926. Pohybující se zemina tam před 100 lety zavalila 11 domů. Lidé je stihli včas opustit, nikomu se nic nestalo. Podle geologa Filipa Hartwicha neštěstí způsobily silné deště.
6: 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
0: Sport.
2: Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouni je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje je z roku 2022, zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre -9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
7: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
2: Do finálového nedělního kola postoupili z českých hráček ještě Tereza Zapletal Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Macková.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na západě kraje ojediněle přiháňka nebo bouřka a teploty vystoupí až na 41 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pozor na dálnici D11 u 8. kilometru ve směru na Prahu se srazila dvě osobní auta. Na vozovce je překážka, místem projedete jen se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už středočeská setkání.
8: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
9: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Když řeknu, že dnes bude naším hostem gorilí táta, tak z toho plynou tři zásadní věci. Jednak, že bude řeč o gorilách, jednak, že si budeme povídat o nejslavnější české gorilí samičce moje a hlavně, že za námi přijel někdejší ošetřovatel pražské zoo Marek Ždánský. Ten sice žije v Praze, ale spoustu času tráví i na své chalupě v Bílichově na Kladensku.
8: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Marek Ždánský se v mládí tak trochu náhodou stal chovatelem v pražské zoo. Staral se tam hlavně o gorily a byl i u významné události, když na svět přišla Moja, první gorilí mládě narozené v české zoologické zahradě. Ale zážitku má pochopitelně mnohem víc. Třeba i z Afriky, kam pravidelně jezdí za gorilami ve volné přírodě. Vítejte u nás.
1: Krásný den všem. Dobrý den.
0: Vy jste vždycky chtěl být chovatelem v zoologické zahradě?
1: Já jsem chtěl vždycky pracovat se zvířatama. A vlastně zoologická to byl obrovský sen a mě se nakonec splnil.
0: A vy jste zatím šel nějak cíleně?
1: To byla všechno náhoda. Já jsem vlastně byl na gymnáziu a potom jsem vlastně měl nastoupit na vojnu. A před vojnou jsem byl s kamarádem, ještě s děvčatama, jsme byli v zoologické zahradě a tam jsem si na lístek ještě tenkrát. Tenkrát stal 5 korun a mám schovaný do dneška. Napsal telefonní číslo, protože jsme odcházeli, tak na té vrátnici bylo, že někoho hledají. Tak jsem si to napsal, to telefonní číslo. No a těsně před nástupem v říjnu mi chytil slepý střevo, tak jsem musel na operaci slepýho střeva. Kamarád bohužel musel vodit beze mě na tu vojnu. A já jsem vlastně v prosinci, když už jako jsem se uzdravil, tak jsem říkal, co budu dělat, tak jsem hledal v peněžence na něco a najednou jsem tam našel ten lístek, tak jsem na to číslo zavolal a vzvedla tam paní v zoologické zahradě a řekla, musíte nastoupit hned zítra. Tak jsem tam nastoupil 13. prosince a za pár let, tohle bájný datum 13. prosince, se narodila i Moja.
0: To mě zrovna napadlo, jak jste to řekl, že opravdu to je pro vás symbolika, ta 13.
1: A tenkrát, když mě poprvé oznámil, já jsem asi nevěděl, já jsem miloval tlustokošce, rochy, nosorožce, slony. A ten můj první vedoucí na tému toho hlavního vchodu, když jsem přijel tím autobusem a šel jsem k němu, on se mi představil, tak jsem se nenápadně zeptal, kam teda jdeme, on do pavilonu opic. Nahoře vlastně teď, jak je indonéská žena, tak starý pavilon opic, kde vlastně byly všechny druhy od lidopů po středně velký opice, menší opice, až ty nejmenší drápka, ty opičky, všechno v jednom baráku. To byl takový ten starý smradlavý pavilon, ježišmarja, tam jo. No a vydržel jsem tam vlastně celou dobu.
0: Úplně ze začátku jste z toho nebyl nadšený, že půjdete
1: opicí? Byl, jenom, že jsem vlastně o nich nic moc nevěděl. A oni tenkrát u lidopů chtěli, aby pracoval chlap. Tak jsem se tam vlastně zaučoval mi tenkrát paní Švábová, to byla stará paní těsně před důchodem a ta tam pracovala 50 let v zahradě.
0: Říkám si, když jste říkal, že tam byla jako ošetřovatelka žena a vy jste přišel po tom, co by muž, tak jste se určitě musel s těmi opicemi seznámit. Se samicemi to možná bylo v pohodě, ale co když jste se potkal se samcem jako chlap s chlapem?
1: Ten asumbo byl složitější, no a tam to bylo hned od začátku, protože měli jakoby o trošku modernější ubikace, než měli šimpanzi, orangutani a ostatní. Měli takový větší oddělovací boxy, vlastně ložnice se tomu říkal, že oni tam teda přes noc spali. Každý vlastně na noc se zavíral, ta nigra šla do jedné ložnice a on šel do druhé. A paní Švábová vždycky to uklidila, ty ložnice, a vysypala jim tam jídlo a pouštěla je tam. No a Asumbo, když mě tam viděl, že jsem tam já, tak on prostě šel a měl v ruce bobek svůj a mrsknul mi ho na obličeje. A to vlastně byl každý den. Každý den, když jsme tam takhle přišli, to máte jako prostě lidský bobek. Takže jsem musel okamžitě do sprchy a takže pak už jsem chodil v pláštěnci, jsem se stačil otočit a oni ty gorily chodí vlastně po kloubech, takže ty ruce mají jakoby v pěst, ale on samozřejmě, když si tam ten bobek nese v té ruce, tak on kulhá, takže už tu chvíli víte, že má nabito.
0: Jasně.
1: Takže už jsem to věděl, takže už jsem se stačil otočit, ale máte vohozený záda. No ale pak samozřejmě bylo třeba den D, kdy paní Švábová musela mít volno, protože nemohla dělat v kuse. Tak já jsem samozřejmě přemýšlel v noci, jsem říkal, to není možné, jak s ním já vyjdu. A pak mě napadlo, já mu prostě do té ložnice to jídlo nedám. Já si ho nechám u sebe, ten lavor s tou zeleninou a ovocem a rozkrájel jsem si to na menší kousky, abych mu to mohl podat z ruky do ruky, abych si s ním prostě udělal kontakt, aby on věděl, že já mu dávám to jídlo. Uklidil jsem ty ložnice, no a nikde jsem to teda dal dovnitř, ale jemu jsem to nechal u sebe a vedle sebe jsem měl popelnici, kde jsem měl ty bobky, jak jsem to uklízel, tu ložnici, zavřenou popelnici a kouzelenou. Na to jsem si dal ten lavor, no a pustil jsem ho tam a on tam vešel, podíval se takhle doleva, tam byla taková palandička a na té palandě vždycky měl to jídlo a teď najednou koukal, on tam to jídlo neměl. Tak se podíval na mě, teď vůbec nevěděl, ale samozřejmě už jsem zapomněl říct, že jsem viděl, že kulha měl.
0: Že má nabito.
1: A já jsem začal, vidíš to jídlo, hodíš po mně ten bobek, tu odevřel jsem to víko a takhle to vysypu do toho a nedostaneš nažrat. Zavřel jsem to víko, dal jsem tam zpátky ten lavor a teď, jak jsem domluvil, tak on se na mě podíval a říká si, jo, frajere, a měl jsem to ve obličeji.
0: Další ráno.
1: Ve mě chytli úplně saze. Tak jsem otevřel tu popelnici i s tím lavorem jsem to narval do ty popelnice, zacvak jsem to. A říkám, kamaráde, já seš bez jídla. On se držel chudák těch mříží. No vlastně poprvé v životě nedostal na jíst. A odešel jsem. No a od druhého dne, věřte nebo ne, tak to neudělal.
0: Už ani jednou.
1: A už jsem s ním vycházel, no, v klidu.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel zvířat Marek Ždánský, který svého času působil v pražské zoo u goril. Když přišel do pražské zoologické zahrady samec Richard, tak vy jste asi s napětím očekávali, jestli některá ze samic otěhotní. Řekněte mi, jak se vlastně zjišťuje u goril těhotenství, stejně jako u lidí?
1: Úplně, no, bo my jsme to tenkrát zjišťovali, takže vlastně hned od toho páření, protože jsme byli nadšený, když jsme se znamovali, tak už na sebe koukali přes okno a potom přes mříže, aby se mohli dotýkat a ty samice nás nejtěšili a on na ně. Tak tam jsem byl docela klidný s tím, že když jsme to zvedli, ty mříž, a on vlastně začal pářit v obě ty samice. A Kijiu vlastně za chviličku zabřezla, samozřejmě jaký páření, no tak já jsem si vždycky vodil, nalil jsem je čajem, neslazeným, dostali pít a oni se vždycky vyčurali, tak jsem je zase hodil zpátky a těhotenský testy jsem kupoval v lékárně. Furt koukala, jestli se zbarví dvě čárky a no až když se to poprvé povedlo, tak jsem byl perfektní.
0: No krásně to odstartovalo, vy jste u toho byl. Když se malá moja narodila, pamatujete si na ten den, jaké to bylo?
1: No už jsme měli nervy, protože já jsem to vypočítal blbě. To zabřeznutí bylo testem až tím dalším. Gorily jsou březí 8 měsíců a teď ty lidi, jak to bylo sledovaný těma kamerama, takže přenáší a že se musí oddělit a že musí jít na operační stůl a tohle. Samozřejmě tohle, ty gorily jsou rodinný a to bychom jim nejvíc ublížili. A ona nepřenášela, bylo to vidět, že má teda břicho větší, měla nalitý prsa, ale pak jsme jedno ráno přišli a ona jí měla v náručí, takže bylo super.
0: A přišla vám ji ukázat?
1: Přišla, my jsme nečekali, protože se jak se ráno dávají do těch oddělovacích boxů, kde dostávají takzvané snídaní, protože pak se uklízí ta velká expozice. Tak jsme říkali, když nepůjde, tak to nevadí, jaký to jídlo dáme do té expozice a nebudeme jí zbytečně nějakým způsobem sekírovat. A ona přišla do toho dělacího boxu k těm svým dveřím a vlastně jídlo si vůbec nevzala tu moju, takhle nám dala k těm mřížím a mohli jsme se ho dotknout. Tak to bylo pro nás tou Gábinou, jak jsme tam byli tenkrát jako největší projev té důvěry toho zvířete. A vzala si a odešla. To bylo takový až na slzy, no.
0: To si říkám. Teď úplně to mám staženo v krku. Vy jste s mojou potom zažil spoustu krásných let, ale zažil jste i jeden velmi náročný okamžik, kdy se malá moja topila a vy jste ji dokonce zachránil. A zachránil jste jí život. Co se tenkrát vlastně stalo?
1: Bohužel tenkrát se to hodně soustředili kamery s nahráváním, jsme měli jako ve vnitřku. Ale výběh snímali kamery, nesnímali teda přímo vodní příkop. Z největší pravděpodobnosti asi moja běžela a spadla do toho vodního příkopu, což my jsme nevěděli, my jsme s kolegyní ráno přišli do práce a my tam vlastně v té přípravně máme skleněný okna a museli jsme tam dát žaluzie, protože když tam ty žaluzie nebyly, tak ty gorily furt koukají do toho okna, takže ty návštěvníci by viděli akorát jejich zadky.
0: Oni čekají na jídlo.
1: A sledujou je, ne na jídlo. Jo, a, jo. A když děláte to jídlo, tak Richard furt klepal na to okno, abyste rychleji zkrajeli a furt vás sekíroval. A když jsme šli domů, tak se to zatahovali a ráno, když jste to otáhli ty žaluzie, tak jste tam viděli ty gorily v obličeji, jak už koukej, co bude k snídani. A teď jsme to vytáhli a nikdo tam nebyl. Tak koukal na tu obrazovku a oni seděli venku. Koukali jakoby do příkopu, což nás samozřejmě napadlo. Gábině říkám, hele, pojď, půjdeme se podívat zepředu od návštěvníků. Když jsme docházeli k návštěvníkům, tak najednou koukám, že oni koukají do vody a tam leží to gorily tělo. Což já už jsem teda zažil povodně. Když jsme táhli tenkrát utopenýho Ponga, takže jsem se rozeběh a skočil jsem do toho vodního příkopu. Gábina zatím utíkala pro pomoc a musel jsem vylíst na stranu goril, protože tam je hloubka přes 4 metry a nad vodou je elektrický ohradník. Kdyby něco gorily samozřejmě neumí plavat, lidopy neumí plavat, ale kdyby náhodou se nějak, tak je tam ještě drát a tam je 10 000 voltů. No, takže jsem chytil, vylezl jsem na kraj břehu a začal jsem jim uživovat. Richarda jsem měl teda za zádama, ale vůbec jsem ho nemím, to byla hrozná rychlost. A ona se probrala, jenže moja nikdy nebyla v náručí, tak začala ječet. Vedle mě byla Kamba, ta nejstarší samice, říkám, Kambu, švem si ji. A kolegyně zatím zvedala dveře od těch oddělovacích boxů, od těch ložnic, tak one se sebrali a odešly. No a za 2 hodiny ta moja běhala, jak kdyby se nic nestalo, takže naštěstí to dopadlo dobře, ale asi z největší pravděpodobností běžela, podjelo jí to a spadla.
0: To je neuvěřitelný zážitek, řekněte mi potom, když už bylo po všem, po té události, uvědomil jste si,
1: že vlastně... A když jsem vlastně... sedět, to by byla tenkrát snad národní tragédie, protože to, jak to bylo mediálně, to oni všechno, ty lidi hlídali. Mě volali třeba v jednu hodinu, že se moja probudila na můj mobil, já jsem šel v noci čurat, najednou mi bliká mobil, že jsem to měl vyplýt, tak říkám, prosím, a já vám volám, pane Ždánský, moja se probudila, já, a pan řečí, že vždycky musíte slušně s těma návštěvníkama, tak já, no tak chtěl jsem nejradši říct, no kdyby se neprobudila, tak to je smutný, že jo, ale ona má nudly. Já říkám, no ona jí to samice, máma jí to kidživu volí zná to. Ne, ne, jeďte tam a nechte jí vysmrkat a takhle ty lidi to hrozně poličovali, takže
0: jasně.
1: Proto to říkám z tohohle důvodu.
0: To byla náročná situace.
1: To byla náročná situace, no, takže si nedovedu představit, samozřejmě pro mě by to bylo psychicky, to, když už jsme měli povodně, když tam zahynul samiček Pong, což byla pro mě obrovská rána, tak ještě tohle, no to bych ze zahrady odešel. Už bych ho zase psychicky nedal.
0: Takže zaplať pámu, že jste udělal to, co jste udělal.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Co tě zná?

0: Host dnešního středočeského setkání Marek Ždánský nás vzal do zoologické zahrady v Praze, protože tam svého času ošetřoval gorily. Když bylo moje skoro 7 let, tak ocestovala do přírodního parku ve Španělsku. Byl jste rád?
1: Jo, já si myslím, že to je přání vlastně každého ošetřovatele, nebo aspoň takhle by mělo být, protože mláďata musí být, protože ty, co žijou v té zoologické zahradě, to potřebují, aby prostě trošku žili ten svůj život. Prostě přání bylo, že to mládě musí vyrůst u té rodiny a pak odcestuje do té jiné zoologické zahrady, tam bude mít svoji vlastní rodinu a tam porodí to mládě. A já jsem se těšil, že se tam pojedu podívat. A mně se to splnilo.
0: Pro mě to byla taková nepříjemná informace. Říkala jsem si, jaké to pro vás musí být, když ta vymodlená holčička, která se konečně narodila, tak odjíždí, ale ono to samozřejmě dává smysl. Ona potřebuje do jiné tlupy, aby tam mohla založit
1: vlastně
0: rodinu.
1: V té gorilí skupině táta její, to je šéfem a ten vlastně je otcem všech těch mláďat. V přírodě to je tak, že táta vyžene svý syny, aby mu nepářili vlastně jeho vlastní samice.

0: mládě ten koukala, občas se podívala a pak se mě všimla. Teď prosila ten okamžik pro mě. Přišla, sedla si přede mě a teď tam ukázala. To mládě, já musím říct, že vyhrál, kde jsem si vlastně splnil ten.
1: Neskutečný pocit.
0: Jsem mi splnil ten sen. No pak tam jezdím, jak jsem tam za rok byl zase s dětma, takže jsme si ukázali nám zájem děti a takhle byla vždycky blbné, jako a šoumenka. Ale je to zajímavé to, že nikdy nebyla na umělý odchov, že vlastně to, že byly dva roky a nic se mi výtah z vody, to si podle mě to vůbec nemůže pamatovat.
1: Mně na to připadá úžasné to, že tam opravdu jezdíte jako běžný návštěvník, že tam nejdete jako ošetřovatel.
0: Já si platím normální lístky v Kanadě, pak se pozdravím s holkama, s španělskými, ty ošetřovatelky, že jim přijede třeba čokoládu nebo něco jiného. Je pravda, že jsem jí dvakrát moje tam přivez dárek, nebo nechal dovést, protože oni byli těžký. Byla krmná bedna a takový pak hlavolam k narozeninám. Tak to jsem musel vidět pepelkem, že to bylo drahý. Ta bedna stala asi 12 tisíc a ten hlavolam 15 tisíc s tím převozem. A to bylo těžký, že těm gorilám musíte dát těžké věc. Tak mi vždycky dělá radost, když to tam v té expozici vidím a oni samozřejmě jsou rádi, tak mě třeba poděkuju.
1: Nebo... A předpokládám, že pokaždé, když tam přijedete a ona si vás všimne, tak za vámi přijde.
0: Jo, no musím říct, že a nikdo k tomu nenutí. Tam vemte si, že nemusí.
1: No jasně, jo. No jasně, přesně.
0: Není to žádný slzy a tohle, to prostě jenom se podíváme, hele, ty jo, dobrý, poznám,
1: víme o sobě.
0: Víme o sobě, není to, že by byla, když odjíždíme, nebo jak si to je zase to moc to poličení. To ano, ano. Není. To, i když já pršilu do Pražský zónu, vidím tam toho Richarda, tak prostě se na sebe podíváme, víme. Já jsem rád, že tam člověk nemusí být špatný, že už není tam v té zahradě, protože ty zvířata to tak neberou. A to je právě výhoda toho, já jsem zásadně proti tomu poličování a těm umělým odchovům, protože ty zvířata mají pak hrozný handicap se začleňovat pak zpátky.
1: No a když jsme teď mluvili o tom, že vám moja přišla ukázat svoje mláďátko, samičku Duny, tak on se potom krásně uzavřel ten kruh, protože Duny se po pár letech dostala zpátky do pražské zoologické
0: právě,
1: zahrady.
0: Musím říct, že panu řediteli se povedl majstr Štych, kdy teda dokázal koordinátor chovu asi přesvědčit, nevím jakým způsobem, protože je nový pavilon, Richard se svýma synama zůstal v tom starším pavilonu a v novém pavilonu je nový samecký sumu a ten už vlastně s mojou není nějakým způsobem příbuzný. No a vlastně Duny přicestovala do Prahy, kde jí kysomu začala pářit a už má vlastně mládě, který teď baví všechny návštěvníky a celý ten gorilí pavilon. Doporučuji teď, dokud jsou ty mláďata, protože jsou tam dvě mláďata, a ať ty lidi jdou podívat se, protože teď je nejkrásnější pohled na celou gorilí rodinu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání ošetřovatelem goril Markem Ždánským jsme se dostali mezi lidoopy. No a my vás máme spojeného hlavně s gorilami, ale vy se určitě věnujete i dalším lidoopům. A řekněte mi, jaký je rozdíl mezi jednotlivými lidoopy, jako jsou gorily, šimpanzi, orangutani, je tam nějaký rozdíl třeba v povaze?
1: No určitě, určitě. Těch lidoopů to je většinou tak, že ten lidoop si vybírá toho ošetřovatele.
0: Aha.
1: Když nějakým způsobem ho přijme, tak ten ošetřovatel si s ním pak vyvíjí vztah. A když to nejde, tak prostě na to ošetřovatele útočí, nenechá se dávat jídlo, nebo třeba příklad hází bobky, nebo na něj plive. Je agresivní, tak musí ten ošetřovatel změnit to působiště. Takže i ty lidoopy mají to výhradní právo si toho ošetřovatele vlastně nějakým způsobem vybrat. Pro mě bylo nejtěžší u orangutanu. Orangutan, teda to je oříšek, ten se nebojí ani vody. Ten, když máte šimpanze a gorilu, tak když třeba zlobějí nebo takhle, tak postříkáte vodou nebo zapnete hadici a oni ustoupějí. A u toho orangutana na něj můžete stříkat tu vodu, on si otírá tu vodu a říká si, počkej, já ti to, takže...
0: No a je nějaká cesta, jak na něj?
1: My jsme měli třeba orangutaní samici upytá, ta přicestla tenkrát z Moskvy a to teda byla drsňačka. A prostě tou prací, tím, že každým dnem jsme se posouvali krok a krok do toho, že jsem říkal, tady dostaneš jídlo, musíš přijít a být takový, nekřičet na ní, jako nechat jí to otevřený, jo, na ní netlačit, ono, jídlo dostaneš, když přijdeš do týhle z té místnosti. Jo, ale nezavřel jsem jí třeba týden. Tak se tam prostě týden neuklízelo, ona přecházela, jedla tohle. Pak jsem to jídlo odebral a říkám, když teď přijdeš, tak ti to takhle prondám. Tak to koukala, první den nešla, ale druhý den už si to třeba jistě a posouvali jsme to a trvalo to a takhle jsme se vlastně seznamovali. Všechno záleží na tom daném zvířeti, ale i ten ošetřovatel tam hraje hroznou roli povahově a důležitý je prostě mít respekt a úctu k těm zvířatům.
0: Nesnažit se to přetlačit.
1: Tak je to, a to by mělo být vlastně, když chováte rybičky, když chováte psa, máte kočku, jakýkoliv zvíře, tak prostě musíte mít respekt před těm zvířatem a úctu, protože si to ty zvířata zaslouží a my je vlastně držíme.
0: Dá se tedy říct, když jsme se bavili o těch různých lidoopech, jaký je mezi nimi povahový rozdíl, jaké jsou gorily, šimpanzi?
1: Gorily jsou takový klidi asi. Samozřejmě to je to individuální, že každý má svoji povahu. Můžete chytit gorilího samce, který prostě bude rvát furt a třískat do všeho, ale samozřejmě největší nerváci, když to řeknu, tak jsou šimpanzi, ale to jsou i v přírodě. Ty prostě letí z kopec a kopec je řvou toho a si s váma dělají tuťuňuňu, hrajou po videu a to najednou přeletí jim něco přes nos a začne řvát, jo, takový cholerici. Orangutani jsou rozvážní, ty taky jakoby přemýšlí, jo, v přírodě vlastně většinu času tráví ve stromech, ve vejškách.
0: Podle toho, co říkáte, tak vlastně práce v té zoologické zahradě a s těmi gorilami musela být úžasná v tom, že ten každý den je úplně jiný. Každý den je jiná situace, každý den musíte trochu třeba vymýšlet, jak na ně sledovat, jakou mají zrovna náladu.
1: Přesně tak. To bylo právě, co mě fascinovalo hrozně, že každý den vlastně s nima pracujete, každý den ničím jiným vás překvapí. Myslíte si, že všechno víte a najednou zjistíte, že nevíte nic. My jsme třeba udělali váhu zabudovanou v zemi před mřížema, kde teda my jsme měli displej hned vedle jakoby v přípravně a návštěvníci měli v pavilonu. Zavoláte prvního, vždycky musíte volat stříbrožbitýho samce, takže tady v tom případě byl Richard. Richard přišel poprvý, sedl si na tu váhu, vám tam vyskočilo 189 kilo. Dali jste mu za to jabko, on odešel a pak se vážili v ostatní. U těch mláďat to bylo horší, že se třeba chytali těch mříží. Druhý týden jsme zavolali Richarda a on už si sedl vedle váhy a jenom na ten plech, na tu váhu dal jenom nohu a nastavil ruku, že chce jabko.
0: Jakože za odměnu to udělá.
1: Ano. Já mu říkám, no, sedni si tam celý. Ne. A když tak jsem mu dal jabko, on se posunul, tam strčil druhou nohu, ale s tím zadkem seděl vedle. On se posouval, až říkám kolegyním, počkej, schválně, ať víme, o co jde. Takže pak jsme to museli dělat tak vážení jednou měsíčně. Ráno jsme vynechali snídani, no a k obědu už klepal na dveře, protože tam byly i pevné dveře, aby jsme podevřeli k těm mřížím, že už sedí na váze a je připravený. Takže jsme museli, jo, a to je jedno z mála toho, že jste museli vymýšlet.
0: Chtěl vás přechytračit?
1: Chtěl přechytračit, tak jsme museli trošku zabudovat jiným způsobem, no.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do pražské zoologické zahrady za gorilami. Naším hostem je jejich ošetřovatel Marek Ždánský. Vy dneska sice už v zoologické zahradě nepracujete, ale za gorilami se pravidelně vydáváte do Afriky. Jak často tam jezdíte a kam konkrétně?
1: Tak já mám vlastně s kamarádem, s Vladimírem Čechem, klub Gorila, kde sbíráme penízky z prodeje. Já jsem napsal 4 knížky. On má v Klenči pod Čerchovem, u něj v baráku, to je ale vlastně jakoby restaurace nebo Gorila kafe, kde se každý týden pořádají povídání různých cestovatelů, přírodovědců a výtěžek tady z toho jde prostě na podporu Afriky, jakoby vlastně goril ve volné přírodě. A vlastně jezdíme do Rwandy, Ugandy a Konga. Tam máme několik těch projektů. Zmíním třeba 2, kde podporujeme v Kongu 2 učitele, který vlastně učí o ochraně přírody, místní černoši, což si myslím, že je hlavní velký smysl začít od těch nejmenších. No a pak máme druhý projekt a to vlastně podporujeme stopaře. To jsou vlastně lidi, kteří chodí za gorilama, vlastně učí na přítomnost těch lidí, z kterého pak vlastně ten turismus, že se za těma gorilama jedete podívat a vidíte, tak jako my dva jsme teď od sebe daleko. A to přináší obrovský peníze a vlastně v tu chvíli, co se týká třeba goril horských, teda v té Rwandě a Ugandě, tak já, když jsem tam byl první v roce 2003, tak bylo 500 goril ve volné přírodě. A teď je rok 2026, teď jsem tam byl v únoru s Láďou a počet se odhaduje na 1800, takže to stoupá.
0: To zmývaječně.
1: Tlásti, co se týká teď mluvím o gorilách horských, teda se dá říct, že ustoupilo hodně a samozřejmě nejsou habituovaní všichni, to nikdo nechce, ale těch pár skupin, kteří jsou navyklí na ty turisty, pak ta jedna hodina s gorilama, než za nima dojdete takhle, tak to je 6 až 8 hodinová jakoby cesta, takže celodenní stojí 1500 dolarů, což jsou ohromné peníze. Což samozřejmě si uvědomila i ta vláda. Z toho má peníze, má z toho národní park, ty místní vlastně mají, jezdí tam turisti, takže někdo dělá průvodce, někdo nosiče, někdo vyřezává různé sošky, upomínkové předměty. Takže to uživí vlastně celý ten region a má to smysl v tuhle chvíli. V tom pralese nežijou samozřejmě jenom gorily a další desítky, stovky jiných zvířat, stromy. Přestalo se kácet, naopak spíš hrozí to, že by ten prales by se potřeboval zvětšit, protože jak se zvětšuje samozřejmě populace těch goril, tak to jsou teritoriální zvířata, které by samozřejmě potřebovaly ten prostor potom větší a větší, takže ono člověk neví, jak to bude zase do budoucnosti, ale v současné chvíli to funguje.
0: Vy jste říkal, že vlastně ti turisté, kteří jsou tam za těmi gorilami, tak tam u nich můžou být maximálně hodinu. To je proto, aby je nerušili.
1: Tak. Já se setkám samozřejmě taky s názorama. Vy je otravujete v zoologický a teď je otravujete i v té přírodě. Já říkám, že tady je zásadní rozdíl v tom, že v té přírodě, když tam jako dojdete, tak oni můžou kdykoliv udělat 3-4 kroky a zmizí vám.
0: Já jsem slyšela, že od goril byste měl mít odstup minimálně 7 metrů. To je z jakého důvodu?
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, ale ten hlavní důvod je kvůli přenesu nemocí. Samozřejmě jakákoliv respirační nemoc tu gorilu může zabít. Mm-hmm. Nebo jakýkoliv lidopa. Takže dřív, když jsme začínali tam, tak roušky se nenosily a pak po covidu vlastně už jsou povinné roušky, což je taky náročný v tom vedru a to nemít. Ale samozřejmě kvůli jejich bezpečnosti. Ale někdy se stane samozřejmě, že ta gorila se zvedne a přijde k vám. Oni vysloveně nechtějí kontakt, i když jsou záběry, že třeba strčí nebo takhle. Jakoby, ale nemělo by to být, protože ten přenos těch nemocí nebo nějakých těch bakterií může být pro ně fatální, ale jako přijdou k vám i na metr.
0: To potom asi je trochu těžké ten odstup dodržet, že? Protože...
1: No to vlastně, vy jste totiž tak v šoku, že vlastně v zoologické zahradě se zvyklá na mříž nebo na sklo nebo vodní příkop, bariéru. Tady ten kolos 200 kilový, když přijde k vám, tak to si myslím, že i ty největší odvážlivci.
0: Malá dušička.
1: Jsou malá dušička, tak.
0: Stalo se vám někdy, že nějaká gorila na vás vyběhla, neříkám přímo zaútočila, ale něco takového, jak se říká, jakože je tam ten rychlý pohyb?
1: Jo, chytla mi za nohu. Chytil mi, jako i poberťáček běžel a chytil mi za nohu, ale to jen tak ze srandy. Ale já už jsem viděl, že v nějakém tom postoji. Já jsem si teda myslel, že začne tlouct do hrudi, jakože se chce předvést, ale on se jenom pro sebe chytil mi za kalhoty a pustil hned a běžel.
0: Tak jo, byla to bylo spíš úsměvné.
1: Ale pak jsme narazili, jsme byli v Kongu. Tak jsme šli ke skupině, kde už jsme teda byli varovaní, ale protože my jsme tam měli projekt, takže my máme trošku jiný podmínky, než mají jakoby turisti. A ten stopař, co byl u té gorily skupiny, u toho samce, tak říká, že je nervózní, on den předtím se popraz jiným samcem, ustál to, ale má škrabanec na noze a je z toho nervózní. Tak jsme přišli k němu, vidíme, jak to bude vypadat, no a on na nás vybíhal. To vypadalo teda hrozivě, ale on se vždycky zastavil tak 3 metry před váma. Tak při druhém vyběhnutí jsme řekli, že dneska ho otrovat nebudeme.
0: Říká se, že když se dostanete do takové situace, tak nemáte utíkat. Já si to neumím představit, že bych tohle to ustála a vydržela na místě.
1: No, ono se moc neuteče.
0: Nejde to.
1: No, to chroští kolem vás a takhle. Záleží samozřejmě, v jakém terénu je chytnete. Někdy jste v kopci. Není to úplně tak jednoduché tam někam utíkat, ale je dobrý jít na bobek, jako dávat podřízenost a je to. Osobnosti Česka.
2: Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je ošetřovatel goril Marek Ždánský a je tady mimo jiné i proto, že jezdí nejenom do Afriky, nejenom za mojou do Španělska, ale také do Bílechova na Kladensku, kde má chalupu. Jak dlouho už ji tam máte?
1: No chalupa, chata, dřevěný strom. No. Takhle, my tam máme chatičku, já tomu říkám, že to bude historický muzeum, to je malinká, stará, opravdu tam jsme jezdili s mámou, kde není žádná elektrika, topilo se na kamnech, koupali jsme se v lavoru, voda ze sudu. A tím jsem asi já strávil dětství, jakoby úplně...
0: Ale taková ta chata má správně být.
1: Žádná televize, petrolejka, svíčky, večer. Jo, ale že my jsme byli tak malí, to si pamatuju, že jsme vždycky zvenku přiběhli, protože to je jakoby v lese. Takže jsme přišli tak uřízený, že jsme se opláchli v tom lavoru a šli jsme spát. Máma v tu vodu, si tenka pamatuju, že třeba táta totiž moc na tu chatu na ty víkendy nejezdil a tu vodu ještě vlastně šla zalít zahrádku.
0: Jasně.
1: Bylo úplně, jak se šetřilo prostě.
0: No,
1: a ta byla postavená v roce 1906. To dělal praděda, no a já jsem vlastně později koupil pozemek pod tím a tam jsem asi postavil dřevěný sroubek, to je, ale já to tam jmenuji, protože koukáte do údolí, tam máte rybníky. Vidíte teda jeden, ale oni jsou tam dohromady čtyři, nádherný les a vlastně to koukáte do stráně. Tak tam já umřu určitě. Děti tam vlastně jezdí od malička, tak doufám, že až nebudu na světě, tak tam budou jezdit dál.
0: Co ono to má ten nejradši, že tam je ten klid a pohoda, ta
1: miluji
0: příroda?
1: Ten klid. Řeknu to, sedím na té terase, vedle leží pes. Děti běhaly, já jsem měl v ruce toho panáčka a koukáte do té dále a říkáte se, to je pohoda.
0: Vy jste krásně zmínil to posezení na terasce, ale zeptám se, jsou tam třeba i nějaká výletnická místa, něco, kam se dá vyrazit na výlet?
1: No určitě je tam Žateci nedaleko, jakoby teď vlastně udělali ten Žatec jako UNESCO, že jo? A ten les prostě prochází, ta příroda je tam nádherná, zatím ještě teda, když poslední dobou mi tam připadá, že se tam hrozně kácí, já teda věřím v to, že to dělají nějak koordinovaně a že vědí co a jak, mojí důvěru, ale někdy mi to připadá, že...
0: Někdy by člověk rád, kdyby to nechali tak,
1: no,
0: jak to je.
1: Kdyby to nechali tak, jak to je, ale nejsem lesák. Ale někdy mi připadá těch aut, co odváží to dřevo. A pak mě mrzí, když najednou ty auta vidím, protože samozřejmě to směřuje na Německo, tak to si říkám, tak když to ještě nezůstává u nás, tak je mi to trošku líto. No. Ale za jiným se znám, tak mu věřím. Mám moji důvěru.
0: Když jste v Praze a zajdete se podívat do pražské zoologické zahrady, tak předpokládám, že vždycky zamíříte ke gorilím výběhům.
1: Jo, určitě se podívat dolů za Richardem, pak jdu za to. To bylo, ono tam vždycky, že šlo do tolik lidí, že se tam...
0: To je pravda.
1: Takže se snažím spíš v týdnu, no, ale zahrada je nádherná, velká, ale celkově všechny zoologické zahrady teď prostě, co se týká České republiky, šly hrozně nahoru. Třeba Lešná, Ostrava, i ty soukromí, jako je Dvorec. Musím říct, že fakt má to už úroveň.
0: Já myslím, že máte naprostou pravdu, že je skvělé, že se to u nás v těch zoologických zahradách stále zlepšuje a že lidé stále víc přemýšlejí o tom, co je pro ta zvířata důležité.
1: Tak.
0: Moc vám děkuji, že jste přišel, že jste nás vzal nejenom mezi gorily a hlavně vám přeju, ať vám stále dělá radost nejen moje, ale všichni její potomci a vlastně všechno, co děláte.
1: Děkuji a všem přeju krásný den.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl chovatel goril Marek Ždánský. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hotely a penziony mají na prázdniny stále volná místa. Češi s rezervacemi váhají. Začal prázdninový provoz pražské MHD, spoje jezdí v delších intervalech. Noc bude tropická a v neděli teploty vystoupí až na 41 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
2: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
0: A do prázdninového režimu přešla pražská MHD. Metro, tramvaje i autobusy ode dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C na části této linky. Tramvajový provoz budou po celé prázdniny ovlivňovat výstavby a rekonstrukce tratí.
0: Česko zažilo rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne na 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a Poohří. Rekord pro 27. června zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňům Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli současné vlně veder poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí také německé železniční společnosti. Deutsche Bahn vyzvala, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýn Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila.
1: Počasí.
0: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 23 až 19 stupňů, v neděli bude rekordní vedro, čekáme jasno nebo skoro jasno, k večeru hlavně na západě kraje ojedinělé přehánku nebo bouřku. Teploty vystoupí na 38 až 41 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na dálnici D7 u 17. kilometru ve směru na Chomutov, leží kamení na vozovce, místem projedete jen se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci, a to byli profesionální tanečníci, a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jarmilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpadku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti těch cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. To opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentovala, povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. Jo? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžící, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů Verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nálepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do baby z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma,

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by ses rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. Už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev dožil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešová i Zvíďa? Yeah.

0: Libra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a veselé, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexandr Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo. A vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete. Ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
2: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkně.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
3: Dobře, já začneme, přátelé. Já vás teď vítám.
4: Ke mně.
5: Věro, neruši.
3: Věro, neruši.
4: Sorry, omlouvám. Ještě jednou to vemene.
3: Jestli si vybavujete...
1: Uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli? Divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchozích, tehdy ve skromném objemu, měla být zpestřená opravdovými pochoutkami ze zemí jejich původu. Jana Hradilková, básnířka a spoluzakladatelka Refufestu.
6: Já úplně spontánně to mám spojený s maršem. Pro vás, který to asi nevíte. Maršo byla taneční skupina čečenských dětí ve věku od 7 do 15 let tenkrát z uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
6: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména, Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenský folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenský tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezeme Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl milion. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli, co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydlely v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunikace. A i ty koncerty byly velmi živelné, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla jednou z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem, opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
6: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí. Jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem aneb přišel svátek.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
7: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
8: Od Míráku.
7: No, od Míráku, v roce 2006. Co se mi nejvíc dotklo, no, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo, protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevýjde, musíte co celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy a také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
2: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizujou to, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek, vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová-Roubalová.

0: Festival se se svými účastníky dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen její krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídaly. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Střelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili. Aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
0: V současné době je to trochu jinak. Alexandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože spolupráce nějaká se správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
1: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají, prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Mm-hmm. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě je Refufest vždycky taková oslava, prostě oslava té imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobrý věci. V současné době taky to není jednoduchý, ale není to jednoduchý v žádný době. Nikdy to nebylo jednoduchý. Jo.
0: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Alexandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků Refufestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refufest a Annu Verbu je rok 2021, když jí ředitel Inbáze nabídl, aby festival organizovala.
3: A ja som volala samozrejme Vierže, jestli ja na to mám, jestli vôbec. Proste pro mňa to bola nejaká taková čest, aby som proste delala to správne, ako, pretože nenarodila som sa tady. Miela som požehnanie. Áno, Aničko, delej. A to mne stačilo. Vzory mám v týchto dvoch ženách. Pamatuju, všechno bolo fajn. Na konci večera prišla Bože, malom sa nám odletel stan, ale... Ja viem, že je to strašne, strašne drahé. To v pamäti mám, že máš zodpovednosť za ľudí, za atmosféru, potom za počasie, samozrejme za všechno, za techniku.
0: A tak sa dostávame k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnosť, odpovednosť. Potrebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vníma rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěli stany na IP Pavlova, jo, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli puste to, jo, protože to bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju, pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala, pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo, že je hodně ta společnost polarizovaná, no, to mě třeba vadí.
0: I letos nezbývá, než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky my a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 desetin stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí, v noci ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů, v neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
7: Myslím, že
8: jsme ještě neříkali.
7: Můžeme.
8: Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: Děkuji
7: úvod.
8: Za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
9: Dělám osobnosti.
7: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte.
7: To je nádhera.
10: Tak já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé. To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos podruhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se tak.
12: Jo? No tak jako, je to příjemné.
7: No ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujem, všichni, tady.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na psání.
7: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Děkuju. Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně. Ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. To jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako...
4: No, v nákupáku?
0: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
0: na
2: tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvykli, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A vy...
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jak vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo.
0: A tebe nejde přelaďit.
5: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
5: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt tam seš. No,
2: ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Na malý posteli, u koin kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty. A oba máme strach z toho, že co je ve

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel.

0: na nějaké jednání a takhle vás zasypali plišáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
1: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
2: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
0: No, no tak...
1: Ne, děkuju.
0: Hele, tak...
1: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a Čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
0: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
1: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
0: To je propagace destinace.
1: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
2: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočinu.
1: Děkuju.
0: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
1: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před dvěma lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun, vysvětlili opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před dvěma lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
0: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
1: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českorozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořad na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze tří špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na dvou pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
0: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
2: Bude to zase písnička na přání. Já jsem si slíbil, že zahraju píseň Marie.
0: Jo, je. Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
3: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak. Ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl stoprocentní, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo stoprocentní, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: jo.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
5: máme
4: že?
5: Webkami.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu, tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahle ta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
0: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
0: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
0: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbe, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
0: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B. Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
9: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
9: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
9: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
8: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
7: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
0: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
7: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá. Pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: pondělí na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
2: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
0: Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5:00 odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
3: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady tenhle e-paper mluvit.
0: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
4: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslali například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
1: Počasí.
0: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělali další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu. Když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a spopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo tím můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá, a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
1: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
2: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
1: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
2: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
1: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
2: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
1: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
2: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
1: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
0: Dal by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 120 korun. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Pražský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize udobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalilo tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
3: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
4: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
2: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1.
1: Počasí.
2: V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chalupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment!
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
0: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
0: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
0: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
0: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte.
4: Ano.
3: Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktor.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
5: ne.
3: Nebo snad sousedé něco
5: ne,
3: namítají?
5: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
4: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju.
4: No.
5: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
4: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak
5: no,
3: si...
5: skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
4: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
4: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom jaksi...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
4: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
4: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
4: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
3: Pane sobče, pane lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
4: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
4: Jako dub.
3: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
4: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
4: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj raison d'être. Pane doktore, řekněte mu, co je to raison d'être.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma?
5: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
4: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
4: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysazuje.
4: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
4: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
3: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi?
4: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
4: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
4: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
4: No tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicu.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
4: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, ano. Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano.
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle. Automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak... Představil. tak.
3: Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem šepiš.
3: Ne, Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda potřeba nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel, samozřejmě. Star jsem 1960.

0: Zwierzę. Smrdio, kozel, no.
1: Jo,
0: manžel od kozy,
1: ty myslíte, no. Manžela od kozy, no. Ano, ano, tak
0: podívejte
1: tomu rozumím.
0: No.
1: Ano, mám, mám.
0: No.
1: No. Ale počkejte, ty, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
0: Že
1: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
0: 60 letech jsem odešel.
1: 60 letech. Ano, to je tak normálně.
0: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
1: Vy jste do jeho bytu.
0: V Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
1: Jo.
0: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt.
1: Ano.
0: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z postovny rovnou do kamrdlíku.
1: No to je ten důvod k rozvodu?
0: Ne, no vůbec ne.
1: Ne.
0: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta, přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
1: To je pravda?
0: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
1: No s tím kozlem je to pravda.
0: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
1: ano.
0: Promiňte, že to jak řeknu,
1: ano.
0: Ale víte, jak páchne kozel?
1: No to ne.
0: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí. Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko, buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
1: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech,
0: no.
1: Doufám, že šťastného manželství.
0: Myslím,
1: že jste překonali různé bouře,
0: no.
1: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty, taková jednoduchá věc,
0: no.
1: Maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně
0: no.
1: A máte zachráněno manželství.
0: No paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak

0: že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok, ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách, a i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
1: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
2: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
1: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
2: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
1: Ano,
2: tady.
1: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
2: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
1: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání, je protokolováno: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami, tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka: jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
2: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla, o to se úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu $50 milionů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bal těch svých 5 švestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
3: Pane Jouda, co tady děláte?
4: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necítím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
3: Máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
3: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
4: Jo, v poradní kance.
3: Poradní kance a na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
4: Vy jste v rozvodu.
3: V rozvodovodovým,
4: no tak to já ani nevím.
3: No jo.
4: No jo.
3: A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký od lože?
4: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
3: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape,
4: no
3: víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
3: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo, no jo, no jo.
3: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
4: No jo, no jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
4: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že jo?
4: No,
3: co jiného by to mělo být, že
4: no,
3: jo?
4: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
3: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
4: no,
3: že jo?
4: No,
3: ale to už se nedalo vydržet.
4: Prosím vás. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
3: Mně, jo.
4: Mezi váma nehraje.
3: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
4: no, jo,
3: taky.
4: No,
3: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
4: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
3: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. Teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
4: Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
3: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
4: Vaše manželka žádlí?
3: Žádlí, no představte si žádlí.
4: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
3: Co?
4: Jestli žádlí bezdůvodně.
3: Bezdůvodně?
4: Jo.
3: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
4: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
3: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
4: Jo.
3: Vášnivě jsem políbil. No.
5: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
4: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
5: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
4: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
5: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
4: A na co si stěžuje?
5: Vaši... Furt si na něco stěžuje.
4: Je
5: pořád, no.
4: A na co například?
5: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
4: Děte.
3: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
4: Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
3: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
4: Prosím vás, 10 Hennessy?
3: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
4: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
3: Ale chce na mě pořád jen peníze.
4: Peníze?
3: Peníze, peníze, nic než peníze.
4: Děte.
3: Může peněz na mě chce pořád.
4: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
5: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
4: Se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
3: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
4: Vaše paní, po hospodách?
3: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
4: Jděte.
5: No jo.
4: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
5: Ale ne, ona mě hledá,
4: no. Se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane car.
3: U mě, jo?
4: Já?
3: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
4: Ale no tak,
3: já vám to
4: pane
3: vůbec car, vyprávím.
4: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
3: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
4: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
3: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
4: No.
3: Já za to nechci vůbec nic.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: A, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. Se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Tak proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedivím.
2: Klepe, snad buší, ne? No a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo. Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťo Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Ten spod se má jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude. Jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející 2 hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i Václav Necká.

0: hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem Jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám se na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov a třeba taky něco před 28, třeba Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 250 jeden rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc a pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz anebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam. Neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám. A doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio.
1: Tomu horku.
0: No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím nemůžu usnout. V oknu otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už bych byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To bych, na co jsou horka, když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva... 2 litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně.
0: Jak,
1: už si horka vadějí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No,
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžeji? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem si dala na nukavu, odpřeměkila. Teď tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, možný, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Jižní kříž a Franta Nedvěd. Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
2: Dobrý večer, pane Macou.
0: Ano.
2: Tady Marie od Blatenska.
0: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
2: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
0: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
2: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona, ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy prostě, kde je sníh a led, ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
0: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
3: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy, mele. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
4: Co pořád máte?
3: Nic, Mariko.
5: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
6: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
7: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě kardová. Dovolíš?
4: Prosím. Tak tady to máte, pánové.
3: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není
7: pro nás. Ajejejejejej, tak jedna. Jasně, jo, pojď.
4: Ale tati, teď já...
7: Řekl jsem, pojď.
0: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
2: Ano.
0: A co teprve siest na běžkách? Co ten siest?
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Sníženky a machy, vydrž prťka,
2: ano,
0: vydrž.
2: Zvládali to dobře.
0: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižních Čechách, na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
2: No, poklouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec, starou ještě starobylou, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
0: No tak to je ale zázračné.
2: A mám
0: potom
2: tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám v oblíkánce, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
0: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
8: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jást.
0: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku, už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařilo. chaloupko čelem k lesu, no, ke mně zády. Jo, jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, ano. Vidíme, ale těžko říct, romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
2: Děkuji
0: noc.
2: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
0: Taky, na shledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a se one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: Ještě mě napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na luchách, na polích leží umazaný sníh, naše oči bloudí krajem.
0: No ale i Samsonovickousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Tak já, počkejte, nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak?
0: To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady teda.
0: Ať už máte výřivku nebo...

0: pozdrav, jako.
1: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a travte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
0: Ano, děkuji, nashledanou.
1: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana ze Semilska.
1: Ano, Hano, pověste, váš teploměr ukazuje co?
2: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
1: Ano.
2: Potíme se všichni.
1: Ano.
2: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoliv chladný.
1: A osvěžující.
2: Ale mám vynikající recept,
1: ano,
2: na to, jak se ochladit a jít spát.
1: Pověste.
2: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
1: Aha.
2: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
1: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na lokte?
2: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
1: Uhum.
2: A tak důkladně, že jsem úplně vychladlá, to tak osvěží a usnu.
1: No.
2: A nemám problém.
1: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
2: Ne, nepočítám.
1: Zázračná žena. Zázračná
2: ne,
1: žena.
2: Skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostěradlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
1: jo,
2: to vám je zázrak.
1: Dobrá.
2: Ať to lidi zkusej.
1: Zkusíme.
2: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
1: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská
2: super
1: pro vás. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou.

0: meteorologky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší a máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, v celku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám. Třeba vy. Haló, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No, nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5 hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezký.
0: To je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: Jo, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: To si teda nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou?
4: Asi
0: já myslím, že
4: asi
0: taky
4: ne.
0: Jednou jsem se to pokoušela takhle v jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček, schladí.
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo. Ještě, aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře. No, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc. Mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc. Zdravíme směr Jižní Morava. A co vy, kde nás posloucháte? Zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry. Přeji brzké ochlazení, přeji všem, že v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. Ale ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to je moc pěkný, pijeme tady víno u auta, je to je moc hezký. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás se stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi, no.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, takže
0: tady
4: zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik? No tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to mám úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam.
4: Ano, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady hezký, kuňka, je tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, a to si musíte dovíct.
0: No to je to jasné. To nás nepohostíte ani vínem, jako no, to je
4: no. No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ježiš, tak to byste muselo si teď, dokud ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého na budku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba, mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli.
0: No tak skvěle, užívejte, udělejte si nádhernou romantickou noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam.
4: Děkuji.
0: A užijte si to.
4: Děti jsme odložili, ano. No tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde se teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Helejte, já myslím, to, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujem.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si rozvěsit ty prostěradla mokrý, teda,
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vkazuju. Zdravím vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví. Biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně. Takže namazat krémem zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
5: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
0: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně bych řekl.
5: Jo, ježišmanko, já mám tady 31 stupňů.
0: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
5: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrý hadr, no a co se dá dělat? Takže je horko.
0: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš.
5: Ne, víte co, lidi se stěžují, je horko. Pak když je zima, tak se zase stěžují, že je zima. Když prší, tak se zase stěžují, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno, pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe.
0: To je pravda, postříkám, taky jsme to používali.
5: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to.
0: A teď už můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
5: No, to je špatné, já už jich mám málo.
0: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
5: Nedá se horko, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
0: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
5: No, a ono jich je víc. No,
0: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
5: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Každý jsme nějakej. No.
0: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
5: Hlavně
0: se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
5: No, tak, co víte, už jsem stará bába. A takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak, když je tady 31.
0: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak.
5: Nemažu se s ní, ale neopijím se s ní.
0: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to,
5: i
0: než
5: vám,
0: to zaberete.
5: I vám taky krásný zbytek šichty.
0: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku. Půjdeš do papouščího klokánku a bude.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No nic. Popojedem.

Kenty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří se naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doxany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější.
1: Oh.

0: Mimochodem, v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomírů je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy, zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parních dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím tipem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tému tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou pecku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové, ano, ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala pecku, ještě mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, evidentně mě nemá rád, to je v pořádku, nic se neděje, hlídá si vás.
4: No, on slyší, že mluvím, tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady všude vínec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na na nic.
4: Dobře jste to řekl, mám ji zatím, ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, to. No, nikdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas no, asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od toho a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou taky noc.
4: Děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne. Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sálá. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no to, o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě, kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty. Od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě, na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: Po rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou třicítku, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a potom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou třicítku, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, no, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu opilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek ochladem, až když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No, 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, dobře.
3: Ale drží to. Mějte sluníčko do bazénu až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedovedu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: To taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Jo. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, no. Nebo jste u toho bazénu?
3: Ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce, proplejt nebo pokopat, ale jenom rychlovka, nebo vyštípat rajsky, nebo tak něco na rychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomhleto počasí.
3: No, potřebuje, to je jako blázen, ty rajsky, když nevyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za balákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře.
3: Dobře,
0: já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citrónu nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvílí byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola.
0: Mm-hmm.
4: To je moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady na hládku a pozoruju měsíc.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Že to na USBčko a má
0: ano,
4: to
0: všichni. Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: Dobrá,
0: no.
4: Už mám půl prášku v sobě a nepocituju žádnej spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám, kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, ať se vám daří.
2: Noční linka. Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupet

0: Petr Spálený, 60. léta, ne, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 41. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajdhamlová, vy víte.
1: K soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch šesti blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím. Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Takže říkala takhle venku. Tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dával lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkusíte pít, no, zkuste sválně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy a ještě takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Aha.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu a buď máme vláskovej salát nebo okurkovej salát.
0: Jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Mm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu. Což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte, protože mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svincmo, ale mi tam neudělá.

0: pomůže. Jinak teda takhle v noci, když na to, tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak jdu spát.
1: Dobře, zkusíme. No, děkuji moc.
0: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
1: Fajn, jo. Tak když můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
0: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celé tělo, tak nějak.
1: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, všem, a shledanou.
2: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
1: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
3: Dobrý den, tady Marie od Uhersko-Brodska.
1: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem taky, vysílání.
3: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu. Ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl... Vtipnou kaši.
1: Ne, jenom
3: takové
1: mám...
3: Takové dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže...
1: Takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
3: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
1: Já ale taky.
3: Tou lahví z té ledničky to musím zkusit na nohy zítra.
1: Ano.
3: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že... Já mám trochu jako vysoký tlak, no tak...
1: No a taky co tlak, člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to... Já
3: akorát do desíti dělám a představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
1: No jo.
3: Srpen. Ale travičku.
1: Počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a, ne, to, a sekala. To,
3: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže sec.
1: Jo tak.
3: Elektrickým sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
1: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem, to už je taky, no víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
3: No, tak já levák nejsem.
1: No já vím, to je jenom, že jsem to tupil.
3: Já nakuju, vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí... odstranit srpem.
1: Mm-hmm.
3: Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má nějakou aj masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé třeba půme hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty, anebo poroste tráva 10-metrová.
1: Děkuju i za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
3: No právě.
1: A tak fajn.
3: Zítra sec nebudu.
1: No zítra to doufám.
3: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase...
1: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
3: Dopoledne do těch desíti, to bylo, když jsem sekla tím srpem, bylo 21 stupňů, tak to ještě... Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37,

0: To už jsem nevylezala.
1: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat.
0: No hlavně to
1: nepřehnat. Jo, dobrou noc, dobrou noc. Mimochodem, Kosa, zdraví váš Srb.
2: Co to děláte?
3: Seču troubu.
2: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčko...
4: Noční linka.

0: vysílání noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar Skrnová.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Knovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. Ale chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mě chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mládí tam dosti skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně schladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky, je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje, no a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje. A jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra. Takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to no. Si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, to, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Ta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě, drahé polovičky, vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele, teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju,
1: jo?
0: děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potůček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten las, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Jako myslíte, jak Kondratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím my máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne, to je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem, a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví, jo. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že jo, co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo 7. místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují té v lékárně, jo. Prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i pracovat, když člověk, jo, ještě jsem chtěl, přeskakuji jenom, když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideálně acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takovej, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešněma.
0: To mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škraloup a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jakoby líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo?
0: Nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou, tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou, ano, mimořádně i v neděli, anebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně, snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za z těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíčmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte to vždycky, u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte, a teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo, no to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňový sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli chudáci. Ano, já měl speciální učil. Výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míňa, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Uh-huh. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti. A jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel krou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je krutý, já tohle mám celý život. A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Tam jednou ale aspoň, že to zdání zůstane.
9: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: My tam jednou přišli s Ludovdenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakladali. A pán, pocem, to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brži. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký,
5: no, no, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo? Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo? Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně, a tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Fikovi, Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpěj, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale ty žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když

0: chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím a povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanděna, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlejstvo. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo budete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, plavnou, to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
1: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. Teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit, roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
1: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadru, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, páne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
4: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojď, kdo umřel? A pojď, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takovej potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
5: To je krásný.
6: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
4: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pohřebního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.